0: i hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity Cyril Mucha.
1: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí i jonty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
0: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroá z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli vypadni. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, se vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslali přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
2: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
0: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra vrcholí, teploty pokořily 41 stupeně Celsia. Klesat v příštích dnech ale příliš nebudou. Česká armáda chce pořídit drony za 2 miliardy a na severu Čech schánějí policisty. Láďa Jakub s informacemi právě teď. Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno a to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou od nedělního rekordu 41 stupňů klesat pomalu a během pondělka se dostanou i na 39, a to hlavně na východě Moravy a ve Slezsku. V západních Čechách po bouřkách bude trochu chladněji, kolem 31 stupňů Celsia. No a bouřky budou pokračovat pak i v úterý v dalších našich regionech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v hlavním městě se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se distancují od vystoupení politiků. A domov důchodců v severočeském Mostě má problém s hasiči. Tady jsou detaily s Láďou Jakubem. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali a je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli vypadni. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, si vyžádala nejmín 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
3: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra vrcholí, teploty pokořily 41 stupeně Celsia. Klesat v příštích dnech ale příliš nebudou. Česká armáda chce pořídit drony za 2 miliardy a na severu Čech schánějí policisty. Láďa Jakub s informacemi právě teď. Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme ty za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Teploty budou od nedělního rekordu 41 stupní klesat pomalu a během pondělka se dostanou i na 39, a to hlavně na východě Moravy a ve Slezsku. V západních Čechách po bouřkách bude trochu chladněji, kolem 31 stupňů Celsia. No a bouřky budou pokračovat pak i v úterý v dalších našich regionech.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A je tu Lucie Černá, hezké ráno.
7: Dobré ráno, Češi budou o prázdninách cestovat hlavně po Evropě. Vláda dnes oznámí, jak změnila složení delegace na summit NATO. Česká koupaliště mají za sebou tragický víkend. Letos Češi budou o prázdninách cestovat především po Evropě. Od cestování do vzdálenějších destinací typu Egypt odrazuje konflikt na Blízkém východě. Vedle tradičního Chorvatska roste zájem i o další destinace v okolí Středozemního moře. To řekla Frekvence 1 Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
8: V cestovních kancelářích a agenturách je pro letošní léto hitem Řecko. Je to nejoblíbenější dovolenková destinace, dosažitelná letecky, následovaná dalšími oblíbenými destinacemi, jako je Španělsko, Itálie, Chorvatsko.
7: Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud ji uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Macinka ale trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Že Macinka naplnil usnesení soudu Pavla akreditovat, v neděli ministr potvrdil jen nepřímo. Stanice v Doksanech na Litoměřicku opět naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. V neděli vzrostlo na 41,9 stupně. Proti sobotě je tak o rekord o stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku. Uplynulý víkend má tragickou bilanci. Na českých koupalištích se utopili 4 lidé. V sobotu došlo k neštěstí na přehradě Hrachlůzky na Plzeňsku a v zatopeném lomu u Dolní Rožínky na Žďársku. V neděli kolem poledne pak utonul 28-letý muž na Slapské přehradě v kempu Žďáň. O pár hodin později se z podhladiny jezera Milada v Ústí nad Labem nevynořil 28-letý muž. Spojené státy a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se zítra sejdou k jednání v katarské metropoli Doha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Teherán a Washington se teprve před 11 dny dohodly na příměří. Nicméně v minulých dnech opět docházelo k ozbrojeným střetům a americký prezident Trump Íránu hrozil obnovením válečných operací a dokončením práce. Fotbalisté Kanady jsou prvním osmifinalistou mistrovství světa. Na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a v dalším zápase tak narazí na vítěze zápasu Nizozemsko-Maroko. Dnes večer budou hrát o postup do osmifinále Brazilci, kteří v Houstonu nastoupí proti Japonsku. Němce pak v Bostonu čeká Paraguay.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se dnes velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Nejprve se opět objeví na západě Čech, kde budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 70 a 90 km za hodinu, přívalovým deštěm a v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny a kroupami i přes 2 cm. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky později, bude jich méně a budou mít projevy podobné těm nedělním. Teploty se dnes budou pohybovat v širokém rozmezí od 29 stupňů na západě a severozápadě západě Čech až po 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: A bouralo se na D1.
9: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý a bez kolon. Nehodu došetřují policisté na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na 160. kilometru. Před odbočkou do Velké Výteše najelo auto do dopravního značení. Blokovaný je odstavný pruh a ani tady se teď řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
7: A po zprávách v 6 už na frekvenci 1 startuje ráno s Mírou a Lubkou.
6: A hezké ráno vám přejeme z frekvence 1.
10: Krásné oficiálně první prázdninové ráno, no protože jo. Že jo, sobota, neděle, to se no úplně nepočítá.
6: Ale já už to měl v pátek.
10: Ty už to měl v pátek?
6: Já jsem to měl vždycky prostě.
10: Hele, měl jsi takový, já jsem to totiž nikdy nechápala, protože ve všech těch seriálech a ve všech těch filmech ty děti tak jako vyběhly z té školy a tak jako a konec, skákali a radovali se. Hmm. Já si nepamatuju, že bych někdy prostě vybíhala ze školy. Prostě jo, měla jsem vysvědčení a šla jsem domů.
6: Ano, já jsem taky nikdy nevybíhal a ten důvod bylo právě to vysvědčení. Jo, mě vlastně to, co mi provedli na základce učitelé s těma známkama, mi zkazilo a nejen mě, ale troufám si říct i mým rodičům, celý prázdniny.
10: Celý život.
6: Proč se vysvědčení nedávalo na konci srpna?
10: No, protože bys to měl zkažený celý prázdniny, představ si. Teď už to není, že jo, teď jsou bakaláři, teď už prostě
6: už víte,
10: všichni ví dopředu, co mají, ale představ si, že bys byl celý ty prázdniny ve stresu, co budeš mít na vysvědčení.
6: Nebyl.
10: Ale vaši
6: jo. Nebyl, já bych rodičům řekl, hele, šlo mi to fantasticky. Myslím si, drazí rodiče, že bude vyznamenání. Fakt si to myslím. Oni by celý léto měli radost. Jo. Koupili by mi nový kolo už dopředu. Jasne. Vzali by mě na dovolenou v Bulharsku. Pak by dones ty čtyřky. To
10: a
6: už
10: oni by řekl, to se teda vyznamenal. No. A ty jsi říkal, když jsem říkal, že bude vyznamenání.
6: No tak, jo. Hezké ráno.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: pojďme si dát dnešní horoskopy.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno všem, vítejte v novém týdnu u horoskopu. Dnes je den průmyslového designu. Svátek slaví Petr, Pavel a Esmeralda. Blahopřejeme. Slunce v raku k vám pustí vlnu pohody. Pro milostné vazby může být dnešek velmi příznivý. Co čeká raky? Dojmy a vzrušení budou mít na vás velký vliv. Přitahuje vás atraktivní lev, modrooká pana a vtipný vodnář. Lvi, dnes si tak trochu budete pohrávat se vším, co vám přijde do cesty. Muži razí styl svůdce, ženy okatě flirtují. Pane, pokud hledáte partnera, neměl by to být žádný problém. Velkou roli sehraje náhoda. Váhy, některé kroky, které bude nutné dnes podniknout, se vám mohou zdát složité. Dovtípíte se, že lepší je plavat s proudem a nikoli stát opodál. Štíři, prožíváte-li citovou krizi, máte velkou šanci na obnovení milostných zdrojů. Láska má různé podoby. Střelci, luna je ve vašem znamení. Zamilovaní si zopakují líbánky, rodinné vztahy se výrazně utuží. Kozorozy, milovníci cyklistiky a koloběžek si přijdou na své. Přízeň hvězd využijte v mezilidských vztazích. Vtipkujte, posilujte důvěru v sebe i své okolí. Vodnáři, nápadů a inspirací budete mít hodně. Pozor však na nějaké nepromyšlené akce. Ryby, pracovní i milostný život vypadá nadějně. Emoce a intuice budou nastartovány. Erotické vibrace se nedají přehlédnout. Berani, kuráže a energie máte na rozdávání. Problém může být ve vztazích. Vaše ohnivá povaha dá o sobě vědět. Více šíříte kolem sebe prima náladu, jste ve skvělé formě. Opatrnější buďte v tom, komu svěřujete svoji důvěru. Blíženci, určitá delikátní situace vás může přivést do rozpaku. Budete se muset vypořádat s novým ctitelem, který se nenechá jen tak odbít. Jste-li zadaní, opatrnost bude na místě. Milí přátelé, neřešte nic horkou hlavou. Chovejte se vstřícně, posilujte citové pouto a ostatní už přijde samo. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré prázdninové ráno vám přejeme, je pondělí, někteří z vás asi musí vstávat do práce, i když vím, že spousta lidí odjíždí právě hnedka takhle v tom prvním týdnu.
1: No, spousta lidí už odjela.
0: To je taky pravda. Ale my tady zůstáváme společně s námi taky Jana s Mikešem a 1+1.
1: Forky, které hledáte i na Instagramu, ale máme je pro vás taky dneska ráno.
2: Mladý páreček, ona nad ním stojí, má v ruce, jak se tím válí těsto?
3: Váleček.
2: A říká: Karle, vzpomínáš si? Před pár měsíci jsi jel na ryby.
4: No, vzpomínám.
2: Tak před chvilkou ti volala Štika, že už má jikry.
3: Aha.
5: Jak se do rádia volá,
6: tak se z rádia ozývá.
5: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
6: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
5: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
6: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
5: Nahrajte vzkaz
6: a už jsme v kontaktu.
5: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
8: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
9: Voda už prostě nestačí.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
7: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl.

0: Jedna plus jedna, fórek od Jany s Mikašem už jste dostali. Mm-hmm. Teď jeden takovej prázdninovej, dovolenkovej.
1: Dobře, zkus to.
0: Diví se pán v cestovní kanceláři. Obávám se, že jsme si špatně rozuměli. Já se ptal na ceny zájezdů. A vy mi tady pravděpodobně dáváte státní rozpočty jednotlivých zemí.
1: Já minule viděl zájezd autobusem do Itálie. No. Překvapilo mě, jak brutálně to bylo drahý.
0: To je strašně drahý.
1: A myslím si, že je to s ohledem na to, jak se všichni letos jako bojíme lítat, co bude, přesně, no. Bude, nebude. Tak vyskočili prostě zájezdy autobusu.
0: Co ti zrušej nebo nezrušej?
1: Jako hele, příplatek za úklid mě teda rozčiluje celoživotně, jo?
0: Si myslím, já to vidím na exotickou dovolenou v tuzemsku.
1: Dobře, takže Brno, hezké ráno.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: krásné první prázdninové ráno, tak schválně, jaké počasí nás čeká dneska?
1: Tak lehce rozbouřené, počítejte s tím, že bouřky se objeví hlavně na západě Čech a potom budou postupovat přes republiku. Jinak teploty pořád vysoko a ve velkém rozptylu 29 až 39 stupňů.
2: Milujete fotbal?
1: Teď je minuta po půl sedmé, krátké zprávy Lucie Černá.
3: Hezké ráno, vláda dnes projedná podobu účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí Macinka i ministr obrany Zuna v neděli řekli, že delegaci povede premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Klub zastupitelů hnutí ANO v Praze povede Jan Hušbauer. Večer to po online jednání oznámil zastupitel a poslanec Patrik Nacher. Předsedu ztratil klub potom, co konec v politice ohlásil šéf pražské buňky hnutí a lídr pro podzemní komunální volby Ondřej Prokop. Učinil tak v reakci na mediální zájem kolem nejasností ohledně svých majetkových přiznání. Ruský prezident Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci citovaly ruské tiskové agentury. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si i ze svého třetího startu na diamantové lize veze druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Česká atletka si navíc výkonem 49 vteřin a 37 setin sekundy opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je tak nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách ji patří čtvrté místo.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě se podíváme na silnice.
4: Silný provoz detekujeme na dálnici D1 v Brně. Ze směru od Vyškova zpomalí řidiči v úseku mezi nájezdem od Slavkova v Holubicích a Rohlenkou. Zdržení 10 minut. V Brně se pak ve směru na Prahu popojíždí před omezením ukřížení s Břeclavskou D2. Brzdí se na 198. kilometru. Zdržení nepřesahuje 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Hezké ráno vám přejeme.
0: Krásné pondělní, prázdninové. No, tento čas je normálně čas, kdy dcera, ta mladší, vstávala do školy.
1: Půl sedmý, jo?
0: No.
1: Že já nevím, v kolik jsem vstával do školy. Pak už jako na tu střední a tak, to vím, a naučňák.
0: A oni začínají později. Tak ona je taky už na gymplu, ale oni začínají trošičku později.
1: A na tý základce nevím. Vůbec, když jsem třeba do první třídy, my jsme to měli strašně daleko. Aha. Pěšky, takže si myslím, že jsem stával klidně před 6 hodinou.
0: Fakt? Tak to já jsem stávala podle mě.
1: Jo, stávali jsme před 6, protože si vybavu, že mě každý ráno v té zimě, jak jsme bydleli v té zemljance nahoře, takže mě rozčilovala taková ta úvodní znělka k tomu cvičení, ta ranní rozcvička.
0: Jo.
1: Už nevím, jak to bylo.
0: To nebylo cvičme v rytme, to bylo v tom, ale já vím, co myslíš, no.
1: A to si myslím, že bylo v 6, že to bylo na start ranní show tenkrát.
0: Tak ty jo, no ale tak každopádně děcka dneska asi spí, si myslím. To je strašně vlastně vtipný a nespravedlivý, že jo? Oni prostě mají prázdniny a hned dokážou podle mě spát. Já mám volný víkend a stejně vstávám 4:40, jak normálně do rádia, že jo? Jak oni to dělají?
1: Nechce se ti až pondělí. Až pondělí by to šlo.
0: Až pondělí, ano. Až pondělí bych si přispala.
1: Tak hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: pondělní ráno. Je čas prověřit i o prázdninách.
1: Ano.
0: Kdo je tady chytrej? Jak rádio? Míro.
1: No, zkusme to.
0: Léto. Mm-hmm. Komáři.
1: Komáři.
0: Komáři, no, komáři. Jak dlouho už nás v létě otravují komáři?
1: To nebylo vždycky, jo.
0: Jak jsou staří komáři?
1: Komáři budou hodně staří. Budou hodně staří. Nad tím přemýšlím.
0: Aha.
1: Takhle. Přemýšlím, jestli bylo nejdřív vejce nebo slepice, jestli byl nejdřív komár, anebo ten, komu pili krev. No hele, já si myslím, že tohle jako budou miliony let samozřejmě a budou to nějaký prostě, nevím, chceš to na číslo, jo?
0: Ne, možná stačí miliony let.
1: Tak 3 miliony let.
0: 3 miliony let.
1: Jo.
0: Dobře, co myslíte vy? Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.
3: Lepší.

0: Tak rádio v pondělí po ránu. No, zajímavá otázka, jak dlouho už jsou na téhle planetě komáři.
1: Mm-hmm. Jak dlouho nám pijou krev?
0: A jak teď budou pít, že jo, samozřejmě v létě opět a znovu. Mm-hmm. No, tak já jsem typoval 3 miliony, asi jsem teda možná mohl plácnout klidně víc. No.
1: Mohl.
0: Já si myslím, no.
1: V podstatě jak dinosauři. A našla jsem jako různý čísla, našla jsem 30 milionů let, našla jsem 100 milionů let, mm-hmm. Prostě jsou tu.
0: No to nikdo pořádně neví vlastně.
1: To si nikdo nepamatuje, že jo?
0: Našli jsme nejstaršího komára, jemu 30 milionů let. O rok později, tak jsme našli ještě staršího komára.
1: 100 milionů let. No počkej, ale víš, že komáři jsou nejvražednější tvoři na světě?
0: Ale.
1: No, když si vezmeš, vlastně kolik ročně zabijou lidí.
0: No.
1: Protože, že jo, to máš horečku dengue, horečku zika, krvácivou žlutou zimnici, encefalitidu. Jo. Prostě jsou to strašliví zabijáci.
0: No ale to už jako samozřejmě tomu napovídá ta debilní písnička, která v nás ve všech vytvořila deprese už dětství.
1: Asi
0: komáři se ženili.
1: Bzum, bzum, ženili.
0: No, jo, kapku vína neměli, nebo jak to tam
1: ano,
0: bylo, že jo?
1: Ano, bzum, bzum.
0: No.
1: Přiletěl k ním Slavíček, no, donesl vína. No. A pak něco, komár leží v komoře.
0: Ne, to je zase pravda. Ale, ne, oni, ale až komára zabili, že jo?
1: Až komára zabili.
0: No. Takže oni se někde popravě zabili jednoho, takže tady to někde vzniklo.
1: První svatební rvačka.
0: Psychický jako poruchy. Naše. Hezké ráno.
1: Krásné ránko.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety a když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: máme za sebou místy velmi horkou noc. V Praze teplota neklesla pod 25 stupňů v průběhu noci, ale přes den už přijdou bouřky, my se o tom víc povíme už za chvilku ve zprávách v počasí.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
5: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
6: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je Lucie Černá, hezké ráno.
7: Dobré ráno, Češi letos stráví léto v muzeích a kostelech. Vláda dnes oznámí, jak změnila složení delegace na summit NATO. I dnes platí výstraha před extrémním vedrem. Češi během letošního léta zamíří ještě víc než v loni do muzeí a kostelů v Česku. Tento trend a jejich zájem Frekvenci 1 potvrdil ředitel České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
8: Lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů. Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
7: Vláda Andreje Babiše dnes projedná podobu účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí Macinka i ministr obrany Zuna v neděli řekli, že delegaci povede premiéra předseda ANO Andrej Babiš. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Výstraha před extrémním horkem platí i pro dnešek, zejména na Moravě. Teplo ty se tam mají pohybovat od 36 do 39 stupňů. Odpoledne mají přijít silné či velmi silné bouřky. Výstraha před nimi se týká téměř celého území. V Česku už od 1. července, tedy od středy, startuje centrální evidence psů. Půjde o jediný oficiální registr, kde bude možné najít údaje o psovi, jeho čipu, očkování proti vzteklině i majiteli. Pes se ale do systému nezapíše automaticky jen proto, že už má čip, pet pas anebo záznam v některé soukromé databázi. O zápis musí majitel psa požádat veterináře. Venezuela hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než 100 let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, ze kterých se 189 zcela zřítilo. Venezuela obdržela pomoc od 24 zemí, které vyslali přes 2500 záchranářů. Na místě už i pomáhají záchranáři z Česka. Fotbalová Karviná stáhla své odvolání proti přeřazení do druhé ligy. Slezský celek vyřadila etická komise z nejvyšší soutěže kvůli úplatkářské aféře. Nabídku na postup do šance ligy tak na místo Karviné teď obdrží jako první Táborsko. To v uplynulé sezóně skončilo ve druhé lize na druhém místě.
6: Frekvence 1.
7: Počasí. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se dnes velmi silné bouřky postupně rozšíří i do dalších částí republiky. Nejprve se opět objeví na západě Čech, kde budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 70 a 90 km v hodině, přívalovým deštěm a v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny a kroupami i přes 2 cm. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky později, bude jich méně a budou mít projevy podobné těm nedělním. Teploty se dnes budou pohybovat v širokém rozptylu od 29 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
9: Frekvence 1. Doprava.
7: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
10: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý a bez kolon. Nehodu došetřují policisté na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na 160. kilometru. Před odbočkou do Velké Býteše najelo auto do dopravního značení. Blokovaný je odstavný pruh a ani tady se teď řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
7: A po zprávách v 7 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
11: Hezké ráno.
12: Krásné ráno, tak jsem tady prosím tě zkoušela umělou inteligenci, mě to někdy baví. Mm-hmm. A zeptala jsem se jí, co mám dělat o prázdninách roku 2026. Mm-hmm. Víš, co mě odpověděla? Ne. Grilujte s přáteli.
11: Ale pěkný.
12: Mm-hmm. Navštivte letní kino. Vyrazte na vodu. Pořádejte pikniky.
11: To je fantastické.
12: To je vlastně strašně inteligentní holka, viď?
11: No já jako, je dobrý, že jí máme, protože na tohle by si sama nepřišla.
12: Nikdy.
11: Neexistuje vůbec. Jako. Ještě si zeptej, co bys teda měla s těma přátelem grilovat? A myslím, že ti poradí jako maso a různý
12: a zeleninu a třeba lilek možná. A
11: možná bys mohla vyzkoušet i tohle. A síry jsou důležitý.
12: Oštěpek, s brusinkovou.
11: Víš, co je nejhorší, že opravdu ty lidi, někteří z lidí se ptají na tyhle věci.
12: No fakt, jako fakt, že jo. Toto, já už jsem viděla i kluka. Hele, je tady holka, která se mě líbí, co mám dělat?
11: Ne. No. A co mu poradila?
12: Já nevím, já jsem neposlouchala, že neposlouchám cizí hovory.
11: Ale
12: je to hustý.
11: Zeptej se jí, kolik je hodin, to jsme dělali my dřív. Máš hodinky? A jo, prčic.
12: Jasně.
11: Hezké ráno.
9: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné pondělní ráno, tak řeč byla o té umělé inteligenci. Ona mě doporučila ještě jednu věc.
1: A to?
0: Abych psala prázdninový deník.
1: Jo, aby se za ní mohla potom ohlédnout a říct si, to jsem si krásně užila prázdniny roku 26.
0: No, ještě doba, kdy nebyla umělá inteligence, nevím, s kým se tenkrát poradila moje maminka, ale moje mamka mě nutila, nejenom mě, všechny mé další sourozence. V podstatě nás neotravovala školou o prázdninách vůbec, ale asi chtěla, aby jsme nezůstali úplně blbí přes ty prázdniny. Tak vymyslela, že si budeme psát deník. Mm-hmm. Protože jo, musíš psát, jasný, tam rozumím. Máš pravopis, aha, čárky, íčka a jo, všechny jo, jako schody a podobně. Takže my jsme si psali jako děti o prázdninách deník. A ty deníky jsou dodneška pořád na chalupě. Mm-hmm. A víš, co se stalo? My ho píšeme dál všichni.
1: Nechcej.
0: Když přijedeme na chalupu do Bukoví, tak prostě napíšeme, byli jsme tady, dělali jsme to a to a tak. A vlastně z toho vznikla taková docela hezká tradice. Je pravda, že na to dětství, kdy to bylo fakt jakože z donucení, večer, prostě všichni se ještě mohli hrát a my jsme už museli psát deník, tak to bylo takový jako jiný, ale teď je to hrozně fajn.
1: Aha. Mohli byste to otočit, myslím, že někteří to tak dělají, že jako nepíšou deník, co udělali, ale píšou těm, co mají přijet, co mají udělat.
0: Jo, jasně, jako, naštípej dříví.
1: Posekej zahradu.
0: Umej ledničku.
1: Hezké ráno. Frekvence.

0: Krásné pondělní ráno, máme pro vás docela dost peněz v posledním slově. Zatímco ty, Míro, si sbíral kilometry, tak my tady poctivě šetříme do pokladničky Frekvence 1 a na dnešní ráno máme našetřeno 17,5 tisíce.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: No, koukám, tak k tomu připojíme také telefonní číslo 257 403 9. Číslo, na kterém můžete zkusit štěstí. Uvidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Koho tam máme?
4: Dobré ráno, tady Kamila z Mostu.
3: Kamčo, moc vás zdravíme. Tak máme tady větu, kterou nám tady nechal fotr na tripu. Zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co?
4: Třeba kanistr.
3: Kanistr zkusíte, hrajeme o 17,5 tisíce korun.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to kanistr. Díka, my mějte se krásně, zdravíme, naslyšenou, hezké ráno. My přihodíme 500, to znamená 18 tisíc korun ve hře ještě jednou dnes ráno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
6: A se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého

0: pondělní ráno. Toužím i po krásném odpoledni.
1: Prosím
0: otázkou
1: tě,
0: je.
1: Toužím.
0: Toužím. Jestli bude.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré pondělní ráno. Za námi je takzvaná supertropická noc. Místy totiž teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia a za námi je také extrémně teplý víkend. V neděli jsme naměřili doposud nejvyšší teplotu na území Česka v Doksanech na Litoměřicku. Neuvěřitelných 41,9 stupňů Celsia. I dnešní den ale ještě bude pořádně rožavený, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Tam při teploměru bude atakovat hranici 39 stupňů Celsia. Naopak na západě našeho území se ochladí, počítejte s teplotami na Karlovarsku do 28 stupňů Celsia. Pozor, během dne na většině našeho území očekáváme silné bouřky. Ty budou doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky, a největší škody tentokrát přinese silný vítr, který v nárazech bude dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Buďte ve střehu.
2: Speciál časopisu a...
4: Teď je přesně minuta po půl osmé, krátké zprávy má Lucka Černá.
5: Hezké ráno, po historicky nejteplejším víkendu se tento týden v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Jihočeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství senic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech kvete. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků. Nákup vrtulníků pro leteckou službu policie České republiky má 8 let zpoždění. Hangár v Praze je 20 let v havarijním stavu, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. 6 českých tenistů dnes zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Wildmanová a Dalibor Svrčina.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A hned dvě nehody se staly na D1.
6: Pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, spozorněte na 28. kilometru, kde havarovala dvě osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Kolona se tvoří od 30. kilometru a zdržení je okolo 20 minut až po dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Další dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 na trase Vyškov-Brno na 212. kilometru. Zde 15 minut se zdržíte od Holubic po Rohlenku a 10 minut budete popojíždět od Slatiny až po dopravní omezení u sjezdu na bratislavskou dálnici. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: A Frekvence 1 s vámi samozřejmě přejeme hezké ráno. Pokud nahlédnete dnes do kalendáře, zjistíte, že je tam významná dvojice jmen.
0: Petr a Pavel, to znamená, že pan prezident slaví svátek.
1: Mohl by mít narozeniny ještě dneska. Tak, ale tohle je celkem zásadní, protože můj bratr je Petr.
0: Jo.
1: A když byl malej, tak slavil dvakrát.
0: Fakt.
1: A odmítal prostě z toho ustoupit. Vždycky jsme mu chtěl ten svátek mít, samozřejmě ten první, ten nějaký březen možná,
0: no,
1: nebo
0: to
1: někde,
0: Petr,
1: někde,
0: Petr,
1: no, někde takhle to tam je. A my jsme mu říkali, budeš mít až v létě? Ne, já ho chci teď.
0: Jo.
1: A pak už nebudeš mít v létě. A to mi nevadí. A pak v létě. Ale mám svátek dneska.
0: Hele, pamatuju si, nechci, aby škytal náš kolega Petr Wagner.
1: No, a taky to tak měli.
0: Ale když jsme spolu vysílali, tak v podstatě taky slavil dvakrát.
1: Vyžadoval.
0: Přesně.
1: Hele, jsem tam dvakrát napsaný, jsem. Tak to nos na stůl. Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: A všechno nejlepší.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: pondělního rána vás probouzí frekvence 1. Řešili jsme tady před chvilkou, že dneska je v kalendáři pan Petr a pan Pavel.
1: To je vlastně hrozně zajímavý. Vlastně
0: proč jsou spolu vlastně tyhle dva?
1: To vlastně nevím, asi někam přišli jako spolu.
0: Jakože to jsou nějaký věrozvěstové jiný. Prostě.
1: Jako Cyril a Metoděj, tak Petr a Pavel.
0: Ale proč nejít Cyril a Metoděj? Jsou vlastně.
1: Jsou.
0: Tak to bude ono. To bude ono.
1: No. Jsou, ale je to vlastně strašně zvláštní fenomén. Tady toho dávání men.
0: Adam a Eva jsou taky spolu vlastně.
1: Taky jsou spolu, no.
0: Tyjo, to mi nikdy nedošlo. Tohle.
1: To vlastně jsem nikdy nepochopila, teda furt jako utíkáme od ty myšlenky, no. Jo. Ale já mám ségru Evu a jsou dvojčata a vlastně mě vždycky hrozně překvapilo, že když už jsou to dvojčata, že to nebyla Adam a Eva, teda že to nebyl Adam a Eva, jo,
0: jako
1: že to je vlastně Eva a Jiří, mý sourozenci dvojčata. Jo. Ne, naši neměli takovej nápad, jako že by si to zjednodušili.
0: Obávám, když se kouknu, jak se lidstvo vyvinulo, tak Adam a Eva byli sourozenci pravděpodobně.
1: To, no. Ale já jsem chtěla mluvit o tom fenoménu toho, že vlastně máš nějaký příjmení.
0: Jo, a k tomu ti dají...
1: Vašek. Třeba se jmenuješ příjmením a křestní jméno ti dají Václav.
0: Václav, no jo, no.
1: Herec třeba v Plzni v divadle, Pavel Pavlovský. Petra Janů, že jo?
0: Jo, Jana Petru.
1: No, ta se vlastně kvůli tomu přejmenovala, že jo?
0: Přehodila to jenom. Ale tak to je dobrý. Já jsem třeba se měl jmenovat Michal. Michal Michálek. A rodičům to přišlo blbý. Jim se to jméno hrozně líbilo, ale nedali mi ho, protože jim to přišlo blbý. Přitom takhle v tom mediálním kroužku našem by se to
1: bylo asi dobrý,
0: by se to docela hodilo.
1: To by se
0: jako,
1: asi
0: no.
1: ujalo, no.
0: No, tak děkuju, rodiče.
1: Zkoušel jsi to reklamovat?
0: Zkoušel, nevyšlo to.
1: Reklamace zamítnuta. Krásné ráno.
2: Frekvence 1.

0: Krásné pondělní ráno, i dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jste tady správně. V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Co pro to udělat, stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou najít kód, je to jednoduchý, zadat ho pěkně do aplikace Coke App a pozor, po Česku právě teď vyráží i taky náš kolega Mára Malášek s plným autem cen a my bychom teďka ho měli mít na telefonu, tedy aspoň doufám. Máro, hezké ráno, slyšíme se.
2: No dobré ráno, to víš, že se slyšíme, jak pak by ne.
1: Tak kam pak ty dneska míříš?
2: Tak chceš to formou malé indicie?
1: No zkus to, zkus mě.
2: Pojďme, jo, teda tak. Narodila se tam Barbora Hrzánová, Petr Kolás, Marta Kubišová nebo Jirka Mádl.
1: No tak to je někde na jihu, že?
2: Správně, no. Jsi bystrý člověk.
1: No, podle Petra Koláře bych to tak tipnul, takže nějaký Budějice nebo Kaplice vlastně, Kaplice. A.
2: Člověče, ty jsi hodně polepšil od minula.
1: No, já jsem trénoval hodně. Prokrvený mozek.
2: Je to vidět, no.
1: No takže kam tedy a přesně v kolik?
2: Jsou to Český Budějovice, poznal to Míro naprosto správně. Náměstí Otakara Přemysla II. V 10 hodin, tak jak vždycky.
1: No tak jo, náměstí je to opravdu veliké. No.
2: To sebou vezu ještě.
1: No tak povídej.
2: Pětistovkový poukaz do restaurací označený samolepkou Foodmark, plus k tomu ještě fantastická plážová taška, osuška, krásný designový sluneční brýle, polarizační, zkoušel jsem, rozdám teda jako samozřejmě nový, ale jsou moc hezký. No a k tomu taky nezbytná součást, celý karton 24 plechovek osvěžení nápojem Coca-Cola. Tak já myslím, ceny jsou krásný, no ne?
1: No, to osvěžení se velmi hodí v tomhle počasí, to je jasný.
2: Takže
1: připomínáme ještě jednou hlavní náměstí v Českých Budějovicích a 10.00. Těšíme se, až nám zprostředkuješ atmosféru přímo z místa.
2: No tak jsme domluvení, Míro.
1: Tak jo, hezké ráno, šťastnou cestu.
2: Ahoj.
1: A my jenom připomínáme, že mapu podniků Foodmarks najdete jednoduše v aplikaci Coke App nebo na stránkách coca.cola.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: příští hodině zůstaňte s námi, chystáme pro vás taky další zprávy. Hezké ráno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravila je Lucie Černá, je tu, hezké ráno.
6: Hezké ráno, Češi budou o prázdninách cestovat hlavně po Evropě. Vláda dnes oznámí, jak změnila složení delegace na summit NATO. Máme za sebou nejteplejší noc tohoto roku. Letos Češi budou o prázdninách cestovat především po Evropě. Od cestování do vzdálenějších destinací typu Egypt je odrazuje konflikt na Blízkém východě. Vedle tradičního Chorvatska roste zájem i o další destinace v okolí Středozemního moře. To řekla Frekvenci 1 Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
7: V cestovních kancelářích a agenturách je pro letošní léto hitem Řecko. Je to nejoblíbenější dovolenková destinace, dosažitelná letecky, následovaná dalšími oblíbenými destinacemi, jako je Španělsko, Itálie, Chorvatsko.
6: Vláda Andreje Babiše dnes projedná podobu účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ministr zahraničí Macinka i ministr obrany Zuna v neděli řekli, že delegaci povede premiér a předseda ANO Babiš. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder, uvedli to před chvílí meteorologové. Někde, třeba i v centru Prahy, teplota nespadla pod 25 stupňů. Po historicky nejteplejším víkendu se v tomto týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty spadnou na 22 až 27 stupňů. Dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem. Čeští záchranáři od neděle ve Venezuele pátrají po přeživších po středečních zemětřeseních. Do trosek vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřují místa, kde by se ještě mohly nacházet zavalení lidé. Počet obětí nejničivějšího zemětřesení, které latinsko-americkou zemi postihlo za více než 100 let, podle aktuálních údajů zrostl nejméně na 1450. Pohřešují se 10 000 lidí. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu přijal běloruskou hlavu státu Alexandra Lukašenka, klíčového spojence Ruska. Informují o tom tiskové agentury Reuters a AFP s odvoláním na čínská státní média. Si přijal Lukašenka dnes ráno ve vládním komplexu Taoyuan, uvedla to bez podrobností čínská státní televize. Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpátky do elitní světové desíčky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží 14. místo.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Dneska už se budou v Česku objevovat bouřky. Nejdřív se objeví na západě Čech, kde budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 70 a 90 km v hodině, přívalovým deštěm a v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny a kroupami i přes 2 cm. Na Moravu a do Slezska bouřky dorazí později, bude jich méně a budou mít projevy podobné těm nedělním. Teploty se dnes budou pohybovat v širokém rozptylu od 29 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 39 stupňů právě na Moravě a ve Slezsku.
8: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
9: Pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, spozorněte na 28. kilometru, kde se v levém jízdním pruhu došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Kolona se tvoří od 30. kilometru až po dopravní omezení na mostě Šmejkalka a zdržení je okolo 15 minut. Na dálnici D1 na trase Vyškov Brno se také došetřuje dopravní nehoda v levém jízdním pruhu na 212. kilometru. Zdržení je okolo 15 minut od Holubic po Rohlaňku a 15 minut budete také popojíždět od Slatiny až po dopravní omezení u sjezdu na bratislavskou dálnici. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
6: A je po zprávách v 8, to znamená jediné, na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
10: A my vám přejeme hezké ráno, pokračujeme dál.
11: Míříme do Řecka.
10: Do Řecka.
11: Santorini zakázalo turistům s váhou nad 100 kilo jezdit na oslech. No právě, takhle
10: takže
11: nadávali.
10: Mi nikdo nevleze na záda.
11: Takhle nadávali.
10: To je dobrý. No, Santorini, já jsem teda Řecko mám projetý relativně hodně, musím říct. A Santorini jsem si nechával nakonec.
11: A stihl jsi to?
10: Nestih.
11: Protože není konec, Míro.
10: Nestih, má to své důvody samozřejmě, ale pak mi někdo říkal, hlavně tam vlastně nic moc není, to jsou samý šutry, všude fotě jenom ty jedny baráky s modrou střechou. Takže jako nevím, jestli se tam někdy podívám. Dokonce mám pocit, že se někde říkal, že Santorini je bájená Atlantida.
11: Fakt.
10: No, ale jestli to je pravda,
11: takže
10: nevím.
11: Takže by tam byl jako, poklad.
10: No, poklad nevím. Jako. Ale na to myslete, na oslech se jezdit nesmí, do toho byly ještě nějaký, to se někdy můžeme podívat, jako co všechno vlastně pro tyhle prázdniny přišlo, že jo, protože myslím, že v Chorvatsku taky byly nějaký novinky.
11: Jo,
10: do toho ty ručníky jsou takový divoký nějaký, že jo, že nesmíš vůbec nikdy nechávat.
11: No jasně, no, protože to je za pokutu. Ale ručníky jsou podle mě naprosto v pořádku a ty oslové jako taky.
10: Oslíci jsou chudáci. Já jsem jsem viděl třeba na Levkádě, kde na tom jezdili ty zlitý angláni 150 kilový, že jo, s tou jejich mařenou, která vypadala dost podobně, teď jako s prominutím, jo. Ale ono opravdu to tak jako bylo. A teď ten osel chudák po těch šutrech tam šel nohy do X, úplně vyřízený.
11: Víš, co mě hrozně překvapilo a vlastně naštvalo, protože někteří lidé na to reagovali, že je to šikana turistů.
10: Mm-hmm.
11: Tak to teda takhle jako fakt nevnímám. No, tady jsem zajedno s ochráncema, že prostě, co je moc, to je moc.
10: Ano, navíc třeba na té Levkádě opravdu na to bylo vidět kamily.
11: Jo,
10: to byl kopec, který měl 200 metrů a to mi přišlo úplně teda blbý, no. No, tak nic, pryč od toho, hezké ráno.
11: Ať jedete kam, jedete krásnou dovolenou.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1. Pojďme platit vaše účty, takhle na start prázdnin se rozhodně nějaká ta korunka do peněženky hodí. Tentokrát tady máme účtenku od Marty z Rotavy a proplácíme takovou všeho chuť, vypadá to na dobrý víkendový nákup.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak pojďme zkusit ten nákup tedy proplatit, takže voláme směr Rotava, voláme Martu, vidíme, jestli se dovoláme, nebo jestli už je Marta někde v Řecku na pláži, což se nám dělo přes léto velmi často.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, Marto, tady Míra z Lubku z Frekvence 1, moc vás zdravíme, kde jsme vás vyrušili?
4: Doma.
3: Takže v pohodě, nejste někde na dovolené ještě?
4: Ne, nejsme na dovolené.
3: Takže zásadní otázka na vás, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: Ano, je to tak. Přišla ká účtenka za skoro 1400. To nákup v Sámošce, v podstatě to je hned už teďka, že jo, už tam jako za kilo už se tam nedá jít v podstatě nakoupit nic.
4: No to ne, to ne.
3: Jak pak si užíváte prázdniny, kam se chystáte?
4: No, chystáme se spíš na zahrádku, k nám. My jsme si koupili zahrádku a takže tam máme co pořád opravovat a dělat.
3: Takže zahradníci, rolníci, jo, makat budete.
4: No a nějaký ty výlety, třeba do bazénu a tak.
3: Tak jo, mějte se, Martin, moc krásně, zdravíme vás a tentokrát za vás platí Frekvence 1, naslyšenou.
4: Děkuju moc, nashledanou.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?

0: rychlosti ještě za počasím. Dnes nás toho čeká dost, jednak vedra, teploty v rozptylu 29 až 39 stupňů, ale objeví se od západu bouřky a můžou být také kroupy, tak s tím počítejte. Teď ale přesně minutu po půl deváté krátké zprávy. Lucie Černá.
1: Hezké ráno, policie je 8 let pozadu s nákupem nových vrtulníků pro leteckou službu policie České republiky i opravou hangáru na hlavní letecké základně. Ten je v havarijním stavu už od roku 2006 a je nebezpečný pro uskladněnou techniku i personál letiště, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Jeho čeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství sinic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech kvete. Spojené státy a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a na zítřek plánují setkání v katarském hlavním městě Doha, aby vyřešili spor ohledně Hormuzského průlivu. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si i ze své třetí diamantové ligy veze druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Česká atletka si navíc výkonem 49 vteřin a 37 setin sekundy opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je tak nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách jí patří čtvrté místo.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě míříme na silnice.
3: Pokud pojedete po dálnici D11 na trase Praha-Hradec Králové, počítejte s menším zdržením do 15 minut mezi 12. až 15. kilometrem, kde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině se menší kolona tvoří před tunely, zdržení okolo 10 minut a od výjezdu z Lochovského tunelu až po exit Ořech vlivem hustého provozu budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: No, hezké ráno vám přejeme. Dnes tady mluvíme o tom, že oficiálně odstartovali prázdniny. Hmm. Já mám prázdniny prostě do nekonečna, je budu mít spojený s ježděním k babičce a s koupáním se ve všem možném, co kde teklo. A já zrovna nad tím minule přemýšlel, že jsem někde viděl úplně zelenou vodu a vzpomínal jsem si na ty svoje zelené plavky zevnitř.
4: No,
0: jo?
4: Jasně.
0: Ale nemám pocit, že bychom někdy řešili jako synice ve smyslu, že by mi pak bylo blbě.
4: Tak to já si pamatuju.
0: Jo, bylo ti.
4: Já si to pamatuju. Byla jsem už trošičku starší. Mohlo by být tak 18. Koupala jsem se na Brněnské přehradě a právě jsem měla takhle jako ty zelený plavky zevnitř.
0: Mm-hmm. Asi u žabčic někde, ne?
4: No. V žabinách. No. Ale v žabovřeskách.
0: Žabovřesky, no, no. To je jedno.
4: Žabiny. A vlastně mě pak bylo opravdu strašně zle. Strašně zle. Já jsem měla i zimnici, měla jsem vysoký horečky a fakt jsem na 1000000% přesvědčená o tom. Fakt to bylo asi 2 dny potom po ty koupeli na Priglu, tak jsem opravdu lehla a nebylo to nic jako hezkýho.
0: Já si to teda jako fakt nepamatuju, že by se mi něco takového udál.
4: Ale z dětství asi taky ne. Hmm.
0: Takhle, jako bývalo mi pak v pozdějším věku o prázdninách často blbě.
4: Ale... to už jsi měl kamarád. Rádi a oblíbený bar,
0: ale
4: viď?
0: To nebylo z vody. Takhle, bylo to taky ze zelenýho. Ale hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to. 257 403 devítky, číslo, na které teď voláte. Hrajeme o 18 000 korun. Větu nám tady nechal Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu. Uvidíme, koho pak tam máme. Tak hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Kdo tam?
3: Dobrý den, hezké ráno, tady Romana Slaný.
2: Romano, moc vás zdravíme, ať to nezdržujeme, tady je věta, kterou nám tu Pepa nechal.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Odpočinek.
2: Odpočinek, zkusme. 18 tisíc ve hře.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není. Je mi to líto, ale odpočinek taky není. Nevadí, mějte se krásně, naslyšenou, hezké ráno.
3: Ty taky, naslyšenou.
2: My přihodíme 500. To znamená 18,5 tisíce korun dnes ve hře na Frekvenci 1.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 vás probouzí do pondělního rána. Lubka teď přichází s tématem, od kterého já dávám ruce pryč. Odcházím
1: Pilát.
0: Moci sama.
1: Pilát. Ne. Nejvíc svadeb bývá v létě. Víš, co se Míro říká?
0: Ne.
1: Odříkaného chleba největší krajíc.
0: Ale odříkám to už dlouho a vychází mi to.
1: A počkej, až přijde nějaká a vyjde to jí.
0: Ne, vůbec, vůbec, ne.
1: 78% svadeb bývá v létě.
0: Já mám celkově mám s ano problém.
1: Ha ha ha ha ha.

0: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu Lucie Černá, hezké ráno.
2: Dobré ráno, v Brně zasáhl požár sociální zařízení. Hasiči evakuují lidi. Vláda dnes oznámí, jak změnila složení delegace na summit NATO. Kolony hlásí Pražský okruh i dálnice D11. Hasiči v Brně právě teď zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru míří 10 jednotek, tedy asi 50 hasičů. Zařízení právě evakuují. Vláda po dnešním jednání oznámí složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Ministr zahraničí Macinka ale trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Uplynulý víkend má tragickou bilanci. Na českých koupalištích se utopili 4 lidé. V sobotu došlo k utonutí 2 mužů na přehradě Hrachulůzky na Plzeňsku a v zatopeném lomu u Dolní Rožínky na Žďársku. V neděli kolem poledne pak utonul 28-letý muž na Slapské přehradě v kempu Ždáň a o pár hodin později se z podhladiny jezera Milada u Ústí nad Labem nevynořil 35-letý muž. V Česku je stále horší dostupnost bydlení. Čím dál víc lidí už ani nedoufá, že si někdy pořídí vlastní byt nebo dům.
3: Podle posledních průzkumů s názvem Evropské realitní přehledy, do kterého se zapojilo víc než 21 tisíc obyvatel 24 zemí, jsou Češi v tomto ohledu výrazně skeptičtější než lidé ve zbytku Evropy. České domácnosti podle iDnes.cz totiž vynaloží na bydlení v průměru už 35% svého příjmu, zatímco v Evropě je průměr 32%. Celkem 44% dospělých, kteří dosud nevlastní nemovitost, si myslí, že si nikdy ani nebudou moct pořídit. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci citovali ruské tiskové agentury. Fotbalisté Kanady jsou prvním osmifinalistou mistrovství světa. Na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a v dalším utkání narazí na vítěze zápasu Nizozemsko-Maroko. Dnes večer budou hrát o postup do osmifinále Brazilci, kteří v Houstonu nastoupí proti Japonsku. Němce pak v Bostonu čeká Paraguay.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Extrémní teploty během pondělka v Čechách už pokračovat nebudou. Vystoupají na 31 až 36 stupňů. Na západě bude kolem 25. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane ještě mimořádně velké horko. Nejvyšší teploty tam zamíří k 39. V Čechách se dnes navíc od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech dosáhne vítr rychlosti 70 až 90 km v hodině. Spadne kolem 50 mm vody. Mohou se objevit i více než 2 cm kroupy.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A silný provoz čekejte na D11 i Pražském okruhu.
4: Na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzyně dochází z důvodu silného provozu k blokovému odbavování v tunelech. Popojíždět budete od exitu Vestec až po exit Ořech okolo 25 minut. A na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové počítejte s 15-minutovým zdržením mezi 13. až 15. kilometrem, kde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: A i po 9. hodině máte na Frekvenci 1 Míru s Lubkou.
1: Je to tak, my vám přejeme krásné pondělí a hezké ráno s datem 29. června. Už jsme to tady probírali, definitivně nám tady odstartovali prázdniny a my si dáme právě pár nějakých zajímavých a dobrých tipů, kam vyrazit třeba na výlet. Tak zůstaňte s námi.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Není to tak dávno, co tady s námi na frekvenci 1 byl Tomáš Klus. Letní radovánky, letní sporty, ty jsi mluvil o pěti boji. Celkově ten sport a ty prázdniny, tak nějak mám pocit, že to k sobě patří. Co tvoje děcka? Ty je posíláš na tábory.
1: Oni se posílají sami. Fakt? Josefína měla třeba narozeninový přání, aby jsme jí zaplatili taneční tábor, takový jo. Jako velký. A obě holky jako hodně tancujou a tancujou několikrát týdně a Josefína už začala i tancovat s malýma dětma, že trénuje malý děti, úplně tomu propadla. Takže mají rádi
0: pohyb. Kolik
1: je? 13.
2: Já jsem viděl teď nějakou fotku a úplně to
0: je strašný. To je strašný, když mi říkáš, jakože tancuje s malýma dětma, tak si říkám, jak je to možný.
1: Jak se máme cítit my, rodiče? No. A Alfred to je jako blázen do fotbalu, ale jako by opravdový blázen do fotbalu. Ten furt, jako,
2: furt to drží, jo.
1: Ale jako brutálně, no. Čím dál tím víc mám pocit, když začal hrát ještě házenou a chce dělat atletiku. A je fakt, že on je v tom jako velmi zdatný. On je jako fyzicky takový jako takový Adonis trošku, jako že to tělo si vyloženě žádá o to, aby s ním bylo hýbáno. A já jsem za to rád, protože jako ačkoliv mám prostě omlácenou kůlnu od fotbalového míče, tak jako on opravdu je, myslím si, jako jedinej ve třídě, kdo nefrčí jako na hrách a na PlayStationech a na těchto, jakože opravdu tráví tím minimál času, jenom když prostě někam přijde k někomu nebo někdo přijde k nám, tak si s ním jako zahraje, ale že by on doma seděl, tak to vůbec nedělá, no.
2: A jak vypadaly tvoje prázdniny, když jsi byl malej? Jezdil jsi někam k babičce na tábory?
1: Jo, já jsem ze začátku, když jsem ještě nesportoval, tak jsem trávil léto vždycky u babičky na vesnici, mezi Slepicema a v lese a to. A s kamarádem jsme stavili taký baheník bunkr. Jako super. A pak vlastně se to celý přelouplo, když jsem v těch 10-11 začal už hodně sportovat a pak jsem začal dělat pětiboj, který mi vzal jako veškerý vlastně volný čas, tak jsem jezdil furt po soustředních. Furt jsem byl jako, buď jsem byl v Praze na Dukle, anebo jsem jezdil do Banské Bystrice, anebo jsme byli v Řece u nás, což je tam byl takový centrum sportovní, kam jsme jezdili. A takže to jsem většinou trávil jako sportem, no.
0: Kterou tu disciplínu si měl nejradši?
1: Plavání, protože jsem v tom byl nejlepší,
0: jo,
1: takže to jsem měl nejradši. Ale nejvíc mě jako bavili koně, když se nejezdil parkour, protože ten mě nebavil, ten byl jako přísný, já jsem nedokázal mlátit koně, kvůli čemu mě pak mlátili trenéři. Ale bavily mě ty výštky na těch koních a šerm. Šerm je jako nádherný sport. Šerm je fakt tak jako vznešený a zároveň jako tak fyzicky náročný a zároveň ale jako mentálně, že mě by strašně se líbilo, kdyby některý z našich dětí k tomu přišlo, ale zatím necháváme to na nich. Stejně tak jako jim neříkáme, co mají poslouchat za hudbu, tak jim neříkáme, co mají dělat za sporty a oni si vždycky něco vyberou.
0: Já teda ještě, jestli můžu, měl jsi na Damu šerm?
1: Měl.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: Dobré hezké ráno, počítejte s tím, že dnes do Česka dorazí bouřky a místy je velmi silné, hlavně potom na západě Čech a objevit se může i krupobytí teploty v rozmezí 29 až 39 stupňů. Za chvilku zprávy.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Přesně o půl desáté krátké zprávy, Lucie Černá.
3: Hezké dopoledne, hasiči v Brně stále zasahují u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Požár mají pod kontrolou. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 24 lidí. Událost je zatím bez zranění. Vláda Andreje Babiše dnes projedná podobu účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí Macinka i ministr dopravy Zuna v neděli řekli, že delegaci povede premiér Babiš. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Máme za sebou pravděpodobně nejteplejší noc v této vlně veder. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20 stupňů. Na 12 místech pak teplota nespadla pod 25 stupňů Celsia. 6 českých tenistů dnes zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na hlavní tahy.
5: Na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzyně dochází z důvodu silného provozu k blokovému odbavování v tunelech. Popojíždět budete od exitu Vestec až po exit Ořech okolo 25 minut. A na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové počítejte s 15-minutovým zdržením mezi 13. až 15. kilometrem, kde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.

0: metrů, možná ideálně jít se schladit třeba do kostela. Přátelé, my jsme celý rok tady schraňovali pro vás od našich hostů tipy na to, kam vyrazit třeba někam na výlet. A teďka v létě bychom si mohli nějaké připomenout. Byl u nás na návštěvě taky režisér a herec Jiří Strach.
1: O tobě se ví, že vlastně chodíš do kostela, máš to rád. Máš tip na nějaký jako fakt hezký kostel, kapli, křížovou cestu? Nějaký krásný místo, takovýhle duchovní.
2: Je, tak těch je strašně moc, ale samozřejmě musím připomenout svůj kostel z Anděla Páně Jedničky, který je na Šumavě nad Anínem, kousek nad Anínem, a je to kostel svatého Mořice, zvaný Mouřenec. Já už jsem tam, kromě Anděla Páně, jsem tam natočil ještě jeden film a to byly Tři životy. A je to naprosto dechberoucí místo. Ten kostel tam stojí z konce 11. století. Ve zvonici visí zvon, buď to bronzový nebo železný, z roku 1329. Hmm. Ten tam jako pořád je, jako naprosto jako neuvěřitelná záležitost. Protože když vlezete dovnitř, tak kromě toho, že tam skutečně najdete nedávno odkryté a nově nalezené, nově objevené gotické fresky, tak vy se dotknete těch zdí a za ta staletí oni jsou tak promodlené, že prostě ani nemusíte věřit v Pána Boha, jenom se dotknete těch zdí a přejde na vás obrovská energie těch všech prozeb, těch všech tužeb, toho všeho, co tam ti lidé nechali po ta staletí. To je úžasný. Takže doporučujete na Mouřenec, nad Anín, na Šumavu hned. Nejkrásnější výlet ever.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nej-

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
4: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: zprávách už to bude Robinsové.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
4: tak to. Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Pojďme na ně, kamarádi. Ano, 10. hodina, hezké dopoledne, zprávy má Lucie Černá.
8: Hezké dopoledne, pražský arcibiskup přibyl dnes od papeže, obdrží palium. Od středy startuje centrální evidence psů. O zápis je potřeba požádat veterináře. Nehody teď blokují D7 i D11. Nový pražský arcibiskup Stanislav přibyl dnes ve Vatikánu. Obdrží od papeže Lva 14. pálium. Jedná se o součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů z Vlny. Nosí se na ramenou kolem krku. Nejvýznamnějším z nositelů pália, které symbolizuje roli pastýře, je papež. Ten ho pak dál uděluje těm arcibiskupům, kteří jsou metropolity. Záchranáři z Ústeckého kraje mají za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů za poslední roky. Jejich posádky měly v neděli 370 výjezdů, což je nový rekord v počtu výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý denní průměr mají přibližně o 100 nižší. Zdravotníci vyjížděli ke kolapsům z horka, dopravním nehodám, problémům způsobeným přehrátím organismu a zachraňovali osoby u vody. V Česku už od 1. července, tedy od středy, startuje centrální evidence psů. Jde o jediný oficiální registr, kde bude možné najít údaje o psovi, jeho čipu, očkování proti vzteklině i majiteli. Pes se ale do systému nezapíše automaticky jen proto, že už má čip, pet pas anebo záznam v některé soukromé databázi. O zápis musí majitel psa požádat veterináře. Plzeňský kraj spustil online pohotovost, díky které se mohou jeho obyvatelé spojit s lékařem kdykoliv a kdekoliv. Zájemci mohou pohotovost využít formou videohovoru, chatu anebo klasického telefonátu. Stačí jednoduchá registrace na webu a službu pak lze využívat okamžitě. S atestovaným lékařem se pacient spojí nejpozději do 30 minut, a to přímo z domova. Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu od 19 hodin našeho času proti Japonsku. Německo pak v Bostonu od 10:30 večer čeká Paraguay.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dneska bude zpočátku jasno až polojasno od západu, ale bude během dne přibývat oblačnosti a odpoledne večer už se začnou tvořit místní přehánky nebo bouřky. Místy i velmi silné. Nejvyšší teploty budou na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinde většinou mezi 31 a 36 stupni, no a na Moravě a ve Slezsku i dnes může být až 39 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: A bouralo se na D7 i D11.
0: Pokud budete vyjíždět z Prahy po dálnici D7, spozorněte na 1,5 kilometru, kde se v pravém jízdním pruhu došetřuje dopravní nehoda. Kolona se tvoří od exitu 28 Ruzyně a zdržení okolo 25 minut. Další dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Zde nám na 13. kilometru havarovalo nákladní vozidlo s dodávkou. Kolona je od 10. kilometru a zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
8: Po zprávách 10 se můžete na Frekvenci 1 a on se těší, vy se můžete taky těšit na Robina Sobka.
7: Tak hezké dopoledne, díky Luci za úvod.
8: Taky,
7: třeba zase zítra. No nic, každopádně malá anketa, přátelé, hned ze startu, protože tady nemáme Martu. Byl to teda pekelný víkend maličko. Tak víte co, pište mi, jestli se vám spálilo tělíčko. 736 300 444, to jsem nečekal, takový úvod ani já sám. Evidentně přes víkend jsem dostal básnické střevo. Ale pozor, nejenom to. Já jsem, a to se musím přiznat, navštívil také mou rodnou rozpálenou Moravu, milované rodiče, a ti mě vzali z Dobratic do Lhot na takový místní rybník, kde byla naprosto parádní akce, kde hrál big band, skvělá muzika, kde jsem potkal spoustu starých spolužáků ze základky, kde jsem si zase uvědomil, jak jsem starý, a kde jsem ochutnal ty nejlepší vyuzené karvinské klobásky. A těm borcům, co mě tam vlastně servírovali, jsem slíbil, že jim tady dneska pošlu pozdrav. Takže já dneska tady vlastně pozdravím a proslavím Radovana Čuboka a Tomáše Pindura. Myslím, že borci by s námi letos měli opravdu jezdit na radiokempy a udělat nám tam klobásky. Byly výborné. Tak ještě jednou díky za to, to nejlepší z muziky pro vás ostatní depešáci, Rockset, taky kapela Tým, Mám na těba chuť. Se jmenuje píseň, kterou si dáme, a když už jsem zmínil ty radiokempy Frekvence 1, tak za chviličku vás na ně pozvu. Pojďme na to.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky je Depeche Mode na frekvenci 1. Máme 11:15 dopoledne. Jo, mít Depešáky na Radio Campech frekvence 1, to by byla velká paráda. Ale to bychom se tam asi všichni nevlezli, protože ten zájem by byl obrovský. Přátelé, ten zájem, já musím říct, že je obrovský vlastně i teď, nebo takhle, doufám, že bude stejně obrovský, jako tomu bylo doposud, protože každoročně děláme rádiokempy a každoročně se vás tam sejde opravdu strašně moc a za to děkujeme, takže doufám, že v tomhletom duchu budeme pokračovat i letos, protože i o prázdninách za vámi vyrazíme na takovou tradiční roadshow po českých a moravských kempech a úplně ten první kemp startuje ve středu 8. července, ty další budou následovat každou další středu až do 26. srpna. Až do konce prázdnin. Začínáme ve 2 odpoledne, mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Postupně budou vystupovat opět Aradeček, Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy, samozřejmě taky Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, Marpoti, všichni se tam v průběhu prázdnin vystřídají. Po celou dobu budeme dění s Radio Campu přenášet živě přímo do éteru, to znamená, že budete moct zažít takovou jedinečnou možnost taky poslouchat nejenom u rádia, ale hlavně v případě, že dorazíte osobně, no tak možnost nahlédnout pod naše ruce, nahlédnout do zákulisí toho živého vysílání, potkat se vlastně s kolegy, dát se s nima pivko, špekáček a tak dále. No prostě cokoliv, protože také letos tam bude táborák, opékání špekáčků, soutěže, oblíbené kelímky štěstí, frekvence 1. To všechno bude celé prázdniny na kempech, na rádio kempech, frekvence 1. Mrkněte taky na náš web, frekvence1.cz, protože tam už dávno píšeme o těch kempech, o těch místech. Já třeba namátkou vypíchnu kemping Rožnov pod Radoštěm, protože to je úplně ten první, který startuje 8. července, jak jsem se zmínil. Vereče a Ondra budou moderovat během dne a opět a Radeček budou zase večer hrát. No a tak to bude pokračovat, jak říkám, do konce prázdnin. Třeba hned ten druhý kemp 15. července proběhne v kempingu Lipno Modřín. Lubka a Míra vás budou provázet celým odpolednem a večer až udeří 19. hodina, tak budou spolu uvádět Pokáče. No a ten třeba úplně poslední kemp 26. srpna bude v kempu Kristýna, tam bude hrát a zpívat Marpo. Provázet vás bude Jana s Vojtou. No a mezi tím, jak jsem říkal, se tam objeví třeba ještě Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, který bude v koupališti a kempu Podbořany a tak dále, a tak dále. Tak vybírejte ze všech těch termínů, protože máte z čeho. Doufám, že alespoň na jeden rádiokem frekvence 1 letos dorazíte.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
3: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
4: To nevím.
3: Božího, je to problém.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky, tak tohle je George Michael, britský zpěvák, skladatel, taky producent s kyperskými kořeny, který teda bohužel odešel do hudebního nebe už v roce 2016. Bylo to hned den po Štědrém dnu. No, ale vidíte, jak dokáže ještě 10 let poté, v roce 2026, během léta zpestřit vysílání tady u nás na Frekvenci 1. To byla taková vzpomínka na něj. Dál už je zapotřebí vzpomenout na ty z vás, kteří dneska, právě v pondělí 29. června, slaví narozeniny, tak nám napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444, protože také dneska budeme slavit. A to už za chviličku, do té doby ale ještě Mike Oldfield a Los del Rio, dáme si Macarénu, a nebo taky Perpetuum Mobile od Evy Farné, ale teď dopravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: O něčem víme.
2: Dálnice D11 ve směru na Hradec Králové je v tuto chvíli na 13. kilometru uzavřena. Důvodem je dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou se zraněním. Řidičům při výjezdu z Prahy doporučujeme na dálnici D11 vůbec nenajíždět. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Mike Oldfield tady u nás na frekvenci 1 na chub přesně teď 10.45. Tak pojďme tento čas využít k tomu, abychom popřáli někomu z vás k narozeninám a udělali tím hezké pondělní dopoledne. A já už samozřejmě vím, komu mohl by tím šťastným být dneska pan Zatloukal. Pojďme mu zkusit zavolat a uvidíme, co nám to udělá, jestli nám to zvedne. Tak pan Zatloukal na nás dneska nemá čas, přátelé, je to škoda. Já vám přečtu SMSku, která ke mně dorazila. Robine, minulý rok si volal mému dědečkovi k jeho 72. narozeninám. S přáním měl velkou radost a nyní by ji rád udělal svému šéfovi. Aha, přátelé, je to neuvěřitelné. Dědeček, který má 72 let, chce udělat radost svému šéfovi a v závorce ano, můj děda je ve skoro 73 letech takový frajer, že stále maká. Wow. Samo o sobě tohle už si zaslouží potlesk. Na druhou stranu moje maminka je taky taková frajerka, že v těchto letech taky stále maká, jo? Takže pozor, dědeček v tom není sám. A zpráva pokračuje, proto bych tě ráda poprosila, zda by se mohl zavolat panu, pozor, inženýrovi, a v závorce je to prosím zdůrazni, on si na to hodně potrpí, Zatloukalovi. Já bych rád panu inženýrovi zavolal, kdyby byl napřímu, ale škoda, to nám úplně nevyšlo. Vidíte, no tak zeptal bych se klidně pana Zatloukala, jak moc si potrpí na to oslovení. Podívejte, já jsem to třeba dotáhl, pane inženýre, na DIS a vůbec já to nepotrpím, jo. No. Tak, František by mu rád popřál spoustu zdraví, aby měl v lese dostatek sil, moc lásky a aby mu Loisík s Elzou dělali jen radost. Těším se, až si dáme kafíčko. František Mazal. No, tak jsme to smázli tady, Franto. Každopádně přejeme všechno nejlepší panu Zatloukalovi a pojďme dál. Já tady totiž mám ještě jedno tornádo a když nám to nevyšlo v tom prvním případě, tak já zkusím vytočit ještě jedno telefonní číslo takhle velmi rychle. To uděláme. Šup, šup. A mělo by to být telefonní číslo na jedno tornádo, to vám vysvětlím za chviličku. Důležité, aby nám to tornádo vůbec vedlo a pak se k tomu dostaneme, k té zprávě. Vlastně mi to pobavilo, to oslovení tady. Tak počkáme na tornádo. Měla by tam být.
1: Ano.
0: A dobrý den, je tam tornádo dobrý paní den. Jaruš Maštalerová?
1: Ano.
0: Jo, a říkám to správně, tornádo.
1: To nevím, jestli tornádo.
0: Ne, nevíte. No, já bych věděl, víte takhle, kdo vám vůbec volá, nebo ne?
1: Ano, frekvence 1,
0: frekvence.
1: Se objevilo.
0: Tak Jaruš nás normálně má jako uložené, tak super. Tak já vám přečtu SMS-ku. Zdravím Robina a rádio frekvence 1. Prosíme, kdyby to šlo o přání pro tornádo paní Jaruš Maštalérovou k 45. nározkám a teď, jo, Jarinku, poslouchej. Ty uličníku náš, v 45 už nečekáš na prince na bílém koni. Stačí ti tvůj syn, co góly sází, skvělej chlap, co odnese nákup a vydrží i poločas. Tři děti se ve skvělé lidi vychovala a dva vnoučky z radosti rozmazluješ. Co popřát holce, která ukeca i rozhočí, aby odpískal penaltu ve svůj prospěch? Ať tě humor tobě vlastní neopouští, život ať tě baví, ve zdraví, ať dočkáš se v dolku konečně a tvoje postel není nikdy tak studená jako peřiny, které čistíš. Tak to ti fakt přejeme. Kámošky jsou tady. Tornádo, co ty na to?
1: No, úplně.
0: Tornádo.
1: Děkuji moc.
0: Já normálně slyším, jak tě to dojalo, Jaruš.
1: Ano.
0: A to je moc hezké, tak máš naprosto úžasné kámošky, nepodepsali se,
1: ano. Teda? Já bych jsou tady to kolegyně, Věrin a Macík, úplně úžasný.
0: Takhle to je. OK, a ještě něco ano. K tomu?
1: Strašně moc jim děkuju.
0: Tak super.
1: Jsou úžasný.
0: Tak já doufám, že kamojdy poslouchají tornádo, mějí se krásně a doufám, že celá ta oslava bude tak v takovém duchu jako narozeninového tornáda. Jo, asi si rozumím.
1: Ale ta už byla.
0: To už byla, ježišmarja. Tak jste to přežili. Ano. Takže to dobře dopadlo. Super, tak jo. Tak.
1: Děkuji moc.
0: My samozřejmě za frekvenci 1 ještě jednou přejeme všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: A třeba zase za rok. Tak jo, tak hezký den přejeme. Ahoj.
1: Mějte se krásně,
0: naschle. Taky dneska slaví britský hudebník Jan, je to bubeník rockové skupiny Deep Purple, ročník 1948, nebo slaví herečka Tereza Ramba, dříve teda Voříšková, ročník 1989, taky jim přejeme všechno nejlepší.

0: Čekal jsem tě po letech Činasky, 11. hodina, takže za chviličku zprávy a po nich Chumba Wamba, Daniel Potter nebo taky Sro už za chvilku.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak slibované zprávy a taky Ondřej Albrecht.
4: Já přeju hezké dopoledne. Hasiči v Brně zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory. Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly. I tak půlka rodin děti na tábory pošle. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu a taky na D1 u Brna. Hasiči v Brně dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli hasiči. Požár likvidovali v dýchací technice, jak řekl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
5: Dnes ráno jsme vyjížděli k požáru rozvodny v domově pro seniory na ulici Kociánka s tím, že požár se dostali do části objektu, kde jsou ubytovaní klienti. Tam došlo k evakuaci osob, celkem bylo evakuováno 24 osob. My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů, následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
4: Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, k požáru mířilo 10 jednotek, tedy asi 50 mužů. Kolem 9. hodiny ale počet jednotek začaly redukovat. Zhruba za další půl hodiny vyhlásili likvidaci požáru. Výše škody zatím není jasná, stejně jako příčina vzniku požáru. V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava vřídelní lávky. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka město vybralo zhotovitele oprav. Ty potrvají necelý rok tak, aby práce byly dokončeny v červnu 27 před dalším ročníkem festivalu. Do havarijního stavu se lávka podle Vaňka dostala kvůli zatékající vodě.
6: Tak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
4: Rekonstrukce bude stát 30 milionů bez DPH. Město ji uhradí ze svého rozpočtu bez dotace. Podpory. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, město vybralo tu s nejnižší cenovou nabídkou. Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly. I tak polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos v průzkumu pro Home Credit. Jen 22% dotázaných rodičů vedlo, že ceny letních táborů zůstaly stejné jako loni. Téměř 60% zaznamenalo zdražení, a to nejčastěji o 10 až 20%. Letní tábory bez ohledu na to, jestli jsou pobytové nebo příměstské, vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá téměř půlka rodičů. Třetina z nich pak počítá s vyšším výdajem a čtvrtina naopak s nižším. Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka jí dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo, ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka a ten drží 14. místo.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Taky dnes budou teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku to může být 35 až 39 stupňů Celsia. Čekáme opět jasno až polojasno. Během dne ale od západu bude přibývat oblačnosti. Nejdřív na západě Čech, během odpoledne i jinde v Čechách přijdou přehánky, místy bouřky, které můžou být i velmi silné. Večer se pak budou srážky rozšiřovat také na Moravu a do Slezska.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Před Brnem je menší kolona ve směru od Vyškova zhruba na 10 minut na 210. až 215. kilometru. 15 minut potom necháte na D11 se při výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové na 7. až 15. kilometru. No a dalších 15 minut je potom zdržení taky na Pražském okruhu ve směru k letišti. A zdržíte se tam zhruba kolem 15 minut až po 20. kilometr. A čtvrt hodiny je potom také zdržení na dálnici D10 při příjezdu do Prahy na posledních 10 kilometrech. Tak pevné nervy za volantem, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, kamarádi, po tom našem narozeninovém okénku musím zákonitě popřát taky k svátku, málem bych úplně zapomněl a hlavně tady přede mnou na displeji vidím, že dneska slaví Petr Pavel. No, tak Všechno nejlepší. Upřímně takhle, já si vlastně myslím, že po tom trapasu na tom strážnickém festivalu, kde se nás snažili reprezentovat v úvozovkách, reprezentovat dva politici a ty všichni vypískali, ani nikomu jinému dnes popřát nemůžu. Všechno nej k svátku. Čamba Bamba, Daniel Potter, taky Cyril. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 už za malou chvíli a v 11:30 je také poslední slovo. Budeme hrát o 18 500 korun, tak se připravte. Jsou to nádherné peníze a ty prachy můžete vyhrát už za bezmála půl hodiny. Tak hodně štěstí a teď už to nejlepší z muziky. Hezké dopoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin

0: Chumba Wamba, to nejlepší z muziky, krásně jsme rozjeli a otevřeli vlastně to pondělní dopoledne minutu po 11:15 konkrétně. Já vás vezmu na přehradu Hrachlůzky, směr Plzeňsko, protože tam začalo znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí, tím pádem i vy toho můžete využít a během třeba letních prázdnin se to můžete projet, bude to stát za to, jde o vlastně takovou jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. No a nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizovala vlastně motory, kormidelnu, i interiér na přídi konkrétně a taky tam dodělali bar, ale konec konců více nemůže doplnit tamní šéf společnosti David Machart.
1: Tahleta maďarka je vlastně poslední svého druhu v tomhletom stavu, v jakým je, jinak už jsou všechny předělaný. To od roku 66, co se přivezla na Hrachlůzskou přehradu, tak byla jenom na přehradě. Od 1. července už se bude jezdit každý den s výjimkou pondělí. Úplně stejný čas, jenom neděle bude kratší. 10:30, 12:00, 2:00 a potom 4:00.
0: Jo, tak doufám, že jste to stihli. Ta loď vyjíždí od Hráze konkrétně k přístavišti na Radosti u kempu, pak k takovému pňovanskému železničnímu mostu a znovu potom na Radost a pak zase zpátky. No, prostě dvouhodinovka je dlouhá, skoro 30 kilometrů a v nabídce jsou i kratší jízdy třeba pro děti, takže pokud vezmete své ratolesti, tak určitě z toho budou mít obrovský zážitek, nemusíte 2 hodiny trávit na vodě, ale jak říkám, jsou tam i kratší jízdy, jako třeba z Radosti k mostům, do transkempu a podobně. Takže z toho můžete vybírat. Takže pokud nevíte, kudy kam, tak proč nevrazit na přehradu Hrachlůzky směr Plzeňsko a tam se projet krásným opraveným parníkem.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Počínáme
5: dobře.
3: Připracovaná kolegyně.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Pojďme na to, dáme si pondělní dopolední poslední slovo. Máme minutu po půl dvanácté, číslo znáte, ale i tak připomenu 257-400-999 a v banku taky připomenu 18 500 korun. Ano, tohle je aktuální bank posledního slova a dál pokračujeme s větou Pepy Vrtala alias Fotra na tripu. Takže volejte právě teď, pokud chcete při pondělku peníze, prachy, prašule. A uvidíme, jak to dopadne. Hezké dopoledne. Kdo se k nám dovolal? Kdo je tam?
3: Nazdar, nazdar, Honza.
2: Honzo, odkud?
3: Čučumím, že jsem se dovolal. Teďka zrovna v Třešti. Jedu z pracovně, dá se říct.
2: Jo, takže jedeš tak opatrně, ať tě z toho potom neklepne, kdyby to náhodou klaplo, jo?
3: Uvidíme. Třeba ne.
2: To je přístup. Dobře, Honzo, připraven na samotnou hru?
3: Jasný.
2: Tak, to je správný postoj a já pouštím větu Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak, hele, za mě by tam měla být partas.
2: Dobře, tak pojďme zkusit, co udělá slovo parta, držím palce.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Nevyšlo to, Honzo.
3: Jako vždycky.
2: Jako vždycky. Parta to není. No nic, hele, ale tak zase...
3: Už ti volat nebudu.
2: Už by... Jako, myslíš, že já za to můžu, jo, nebo co?
3: No, jasný.
2: Honzo, tak to jsi vymyslel sám to slovo, no tak co mám dělat? No, co mám dělat?
3: No nejhorší, že já jsem to tenkrát poslouchal, ty brďo, a vím, co tam má být teda.
2: Co to znamená to tenkrát? Jako rozhovor nějaký, jo?
3: No jasně, s ním přímo, ne?
2: S Fotrem na tripu, no vidíš, tak to si ale vyposlouchal asi špatně.
3: Nějakou blbost,
2: no. Hol, co se dá dělat, ale na druhou stranu, ale díky tomu vlastně tam budeme mít 19 tisíc. Protože právě teď jsme přihodili 5 kg zase do banku. No.
3: Tak jo. Já to zkusím příště, hele.
2: No vidíš, hele, peníze až na prvním místě. Čekám, že budeš volat.
3: Důležitý je zachovat paniku, ale dobrý.
2: Jo, přesně, zachovíte paniku. Tak jo, Honzo, měj se krásně a zase hry. Ahoj.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Tak, hlavně bez paniky teď za volanty svých vozů. Ono by se to úplně nevyplatilo, kdybyste začali panikařit někde na silnicích. Jak to vypadá? To taky víme.
5: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové. V koloně se zde popojíždí asi 25 minut. Na dálnici D10 se stala dopravní nehoda na 6,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady se pohybuje zdržení okolo 15 minut. Na Pražském okruhu dochází k blokovému odbavování tunelů vlivem vytvořené kolony u obce Ořech ve směru na letiště. Provoz aktuálně zastavuje okolo exitu 3 Vestec. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Snap na frekvenci 1, minutu po 3:15. Teď je tady ten čas, kdy je zapotřebí připomenout, že opět my, frekvence 1, taky Coca-Cola opět vyrážíme za vámi. To znamená i dnes na startu nového pracovního týdne v pondělí 29. června. A dneska se o to postará náš kolega Mára Malášek, a to s naloženým auťákem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks. V hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Ještě by to chtělo led navíc, že jo? Ale ten už snad máte doma, ten si vyrobíte. No a pak si pěkně pochutnáte. Každopádně, já už bych měl mít Marka na telefonu, takže mě zajímá, odkud konkrétně nás dneska zdraví a kdo si ho odchytil jako první. Povídej, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, Robine, já zdravím z Českých Budějovic, z náměstí Přemysla Otakara II., kde si mě jako první doběhl, musím říct teda s dlouhýma nohama. Běháte maratony, můžu poprosit o jméno?
2: Pavel.
1: Pavel mě totiž doběhl a opravdu dal si se mnou kolečko, než jsem zaparkoval tady v tom parným horkým dni a vůbec se ani nezadýchal. Pavle, vy jste od nás právě teď získal 24 plechovek Coca-Cola a k tomu plážový set, kde je osuška, taška, taky fantastický designový brýle. Kde vás zastihlo to hlášení, že budeme dnes právě tady v Budějovicích?
2: Doma, pili jsme kafe a Taňa hovorí, máš svátek, musíš to vyhrát.
1: A tak jste udělala, tak se jí splnilo. Za mě ještě jednou všechno nejlepší, samozřejmě ke svátku. A jak užijete tady tyhle ty parádní ceny, které jste vyhrál? Třeba někde na dovolené?
2: Jo, jdeme do Kaorle a tam si to užijem, tu kolu.
1: Vidíte, Kaorle, tam jsem taky nebyl. No, nevadí. Nicméně, vy to užijte ve zdraví. My zdravíme z Českých Budějovic a přátelé, pokud byste chtěli taky takový parádní osvěžení, jaký dneska si vlastně vyběhl Pavel, no tak nezapomeňte poslouchat ranní vysílání U Lubky s Mírou. Tomáš nahlásí další destinaci, kde dalšího šťastného z vás osvěží fantastickým nápojem Coca-Cola. Tak se mějte pěkně a my zdravíme z Českých Budějovic.
2: Děkujeme, ahoj, ahoj.
0: Ne za čo, ahoj, ahoj. Zdravíme z Prahy do Českých Budějovic, konkrétně Pavla, který běhal okolo našeho auta tak dlouho, až vyhrál. A kdo bude běhat okolo našeho auťáku až do samotného zaparkování zase zítra, tak to se dozvíte. Zítra, ano, jak jinak, logicky, zase v čase oběda. Nic, každopádně obrovská gratulace. Já připomenu, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, tak si můžete vychutnat i pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete sledovat zápasy, můžete fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. A co vám k tomu stačí, dát si jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: To nejlepší z muziky YouTube na frekvenci 1, taky Miley Smith bude. A nebo si dáme Pecho Boys. Ale teď už tušíte správně.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak
2: právě... Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v hlavním městě se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici.
0: Je to pirátské vysílání, přátelé.
2: Od vystoupení politiků.
0: Pirátské vysílání. Ticho. Musíme stáhnout normálně Láďu Jakoba. Vůbec nevíme, proč nám narušil vysílání, proč nám do toho kecá. Co se stalo? Ale každopádně nám tady do toho mluví Láďa Jakub. Takže my ho tady musíme normálně stáhnout. Uděláme takovou věc. No jo, ale jakou vlastně, no?
3: To nic, tak já přečtu zprávy.
0: Hele, ne.
3: Tak já přečtu zprávy, ne.
0: Nejlepší bude, když...
3: Já prostě budu číst a ty to během to nějak vyřeš. Jo?
0: Ondřej Albrecht bude číst zprávy a já stá... Láďo, mazej odsáď. Tak, dobrý, už je to lepší, tak a... Hele, pojď rovnou na
3: tak
0: věc.
3: Tak hezké asi. Poledne. Češi letos dávají přednost dovolené autem nebo autobusem. Ovlivnil to fakt, že dopravci si nejsou jistí dostatkem leteckého paliva. A frekvenci na to potvrdila i výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. To tam je, to tam můžeš pustit klidně.
0: Není právě, no.
3: Je to tam, dole.
0: Dole?
3: Mm.
0: Myslíš tohle to?
3: Ne, to vedle.
0: Počkej, ono do toho furt kecá ten Láďa, víš? Tak, je to dobrý, vyšlo to.
3: Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná zpátku na sobotu od 19 do 9 hodin, druhá na noc ze soboty na neděli. Stejně tak bude o červencových svátcích krátkodobě uzavřená páteřní cyklostezka podél svratky. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Uzavírky D2 budou nutné kvůli práci spojené s betonáží nosné konstrukce mostu, montáží podpůrné skruže a osazování mostních nosníků. O 5,5 milionu korun přišel 54letý muž z Olomoucka kvůli podvodné známosti na seznamovací aplikaci Tinder. Po několika měsíčním psaní se ženou se nechal zlákat na investici do kryptoměn. Peníze na nově založený bankovní účet posílal několik měsíců. Podvod nakonec nahlásil policistům minulou sobotu, řekl mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Pachateli za zločin podvodu hrozí až 8 let vězení. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadili poslední čtvrté místo.
0: Pojďme
3: na počasí, přesně tak, dobře, ano. Dneska bude opět vedro, 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia. Od západu ale přichází ochlazení, čekáme přeháňky, místy bouřky, které můžou být i velmi silné. Večer se potom srážky budou posouvat dál také na Moravu a do Slezska. No a ještě mrkneme také na silnici, jak to tam vypadá. Aktuálně se zdržíte stále na dálnici D11 za Prahou ve směru na Hradec Králové. Asi čtvrt hodiny mezi 10. a 15. kilometrem. Před Brnem je potom kolona taky na 15 minut, ale to ve směru odvyškovaná Brno na 210. kilometru a menší zdržení je potom ještě stále taky na dálnici D7. Na 5 kilometrech posledních před Prahou necháte zhruba 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: No, nevím, jestli já nebo Láďa Jakub zase.
3: Někdo přijde.
0: Ale...
3: Kdo bude kolem, tak zastavte se.
0: To je blázinec, normálně, při pondělku. Možná z toho horka trošku, no. No nic, každopádně my jedeme dál. Whitney Houston, Xindle X, taky Lady Gaga, je 12. hodina, to znamená, že v půl tady bude Petr Jablonský, my si dáme to nejlepší z jeho nedělního lifeu. No a za chvilku tady bude taky filmový odborník, to znamená malý předkrm k obědu v podobě dvou ukázek, ale abych nezapomněl, pozor, také se zastaví Igor Timko, frontman kapely No Name, protože nás čeká 30 let, 30 hitů dnes s touto písní.
4: A tak už můžem vravět o štěstí, nebyť těba, tak trčím v priepasti sám.
0: Ale více Igor o této písni řekne okolo 3/4 na jednu odpoledne, tak buďte s námi a přejeme hezkou zábavu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na něj. Filmový odborník Frekvence 1, pár minut po čtvrt na jednu odpoledne. Tak se ho dáme spolu, dáme si opět takový malý předkrm v podobě dvou ukázek. Volejte na 257-400-999 v případě, že se chcete stát filmovým odborníkem. Dneska v pondělí 29. června a myslím, že ty ukázky jsou opět jednoduché. Určitě jsou to ukázky, které jste už v éteru Frekvence 1 slyšeli v rámci filmového odborníka, takže to bude vlastně taková, řekl bych, letní, už vlastně letní prázdninová rekapitulace. Dá se říct, tak jsem zvědav, kdo se k nám dovolal a kdo si to dneska s náma tady užije, kdo je tam, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: No, kdo je tam?
3: Jana,
2: Jano,
3: ze Zlína,
2: super, Jani, dneska si to vychytala, protože to bude jednoduché. Třeba, řekl bych, ta první ukázka, byť má 5 sekund, bude v podstatě zahřívací. I když říkat zahřívací v tom horku, to není úplně nejlepší. Tak,
3: no to jo.
2: Tak víš co, Jani, tak se tou ukázkou schladíme, jo? A dáme si k obědu rohlík.
4: Dáte si kávu nebo něco ostřejšího?
5: Vodku?
6: Rohlík.
5: Co? Rohlík.
2: No, teď to říkám.
7: Vesničko má středisková.
2: Je správná odpověď. Neuvěřitelný výkon. Stačí říct rohlík a hned víš, o který snímek se jedná, viď?
7: Jasné. Otík, to je klasika.
2: Otík, János Bán a taky Jirka Menzel v režii československé komedie z roku 1985. Vesničko má středisková. Pojďme dál, pojďme do roku 2019. Ukázka zní takto.
8: Podle stanov musí být pozvánka na schůzi SVJ doručena nejméně 15 dní před konáním schůze SVJ všem členům SVJ.
9: Ano, a proto je to dole na nástěnce vyvěšeno už nejméně měsíc.
10: No přesně 38 dní.
9: 38 dní.
10: Přesně.
11: No, tak jsem si toho nevšimla, no.
10: Ale to je vaše chyba, paní Horvátová.
11: Nemůžu za to, že je ta nástěnka tak hnusná. V tý by se nevyznalo ani prase.
2: Ani prase by se v tom nevyznalo, ani...
7: Nejsou to vlastníci?
2: Vlastníci to jsou!
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: A ty jsi filmový odborník... Neboli filmová odbornice. Protože ano, vlastníci je správná odpověď, to je česká komedie, možná tak trošku dramatická z roku 2019, kterou režíroval Jirka Havelka s Terezou Rambou v hlavní roli, taky Vojtou Kotkem, Dagmar Havlová tam hrála, Jirka Lábus a tak dále, takže 2 ukázky, 2 trefy, Jana ze Zlína vyhrává to nejlepší z muziky. Já ti budu hrát velmi rád do Zlína. A komu? No, Janí, jsi tam?
7: No, jsem.
2: Komu to pošlem? Komu zahrajeme?
7: Zahrajeme mému manželovi Petrovi, který má dneska svátek.
2: Je, tleskáme, všechno nejlepší. Zahrajeme Petrovi a zahrajeme taky tobě, Janí do Zlína. Měj se krásně a zase někdy zavolej. Ahoj.
7: Ano, děkuju. Ahoj.
0: Jak se do rádia volá,
12: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
12: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
12: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
12: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Jedna.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Go West a taky Peče Boys, hrajeme to nejlepší z muziky a za chviličku kapela No Name, hlavní roli Igor Tymko, 30 let, 30 hitů, ale ještě předtím třeba Miles Smith. Také se podíváme za dopravu a nebo na svou návštěvou poctí Petr Jablonský. Pojďme si dát to nejlepší z jeho nedělního lifeu.
1: Dobrý den, tady Frekvence na Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
2: A dobrý den, tady Lucka, projíždíme zrovna Valašském, ale sice to není Vysočina, ale tak jsme si vzpomněli, že by bylo fajn zeptat se Miloše Zemana, našeho bývalého pana prezidenta.
1: Ano, on už přijíždí, ano.
3: Ano, dobrý den. Tak povídejte, Lucie se mnou upije. No, vidím, že vy už jste opravdu něco upila.
2: Ne, tak byla to čistě voda samozřejmě tady v těch pernech, ale co vy, jak to u vás?
3: No tak samozřejmě držím ten pitný režim, jak říkají ve zprávách, aby se pilo minimálně 2 litry denně. No tak to samozřejmě dodržuji. Ale samozřejmě musím se pochlubit, že jsem i držel určitou abstinenci jistou dobu, no bylo to nejhorších 15 minut v mém životě. No
2: a za 15 let.
3: Teď to musím jít zapít. Úspěch se dostavil. No a co pijete vy, Lucie?
2: Já jsem dneska jsem měla teda kolem oběda gin tonic.
3: No.
2: Pak jsem to zapila litrem vody, abych mohla řídit.
3: Já?
2: A pak ještě kofolu.
3: Já bych to zapil litrem vodky. Vody, vy jste to zapila vodou. Fuj!
2: Takový hřích.
3: To je hřích, no ale víte, veselý řidič, dobrý řidič. No, a co vy máte nejraději teda? Co pijete?
2: Já mám nejraději whisky.
3: Whisky, jo? No whisky. Tak to já si taky občas dám.
2: Opravdu? Já myslela, že Bechera.
3: Prosím vás, Lucie, to už dávno ne. Já jsem dávno říkal, že se to už nedá pít, protože se změnilo to složení, takže já spíše preferuji ty pálenky, jo? A samozřejmě nepreferuji jednu či druhou. Moje představa vyvážené stravy je v jedné ruce slivovice, v druhé ruce hruškovice. No a pak se to může obměňovat podle situace. Mějte se krásně, naschle.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové. V koloně zde budete popojíždět asi 20 minut. Konec dálnice D7 ve směru na Prahu hlásí zdržení asi 10 minut vlivem dopravního omezení a hustého provozu. Na Pražském okruhu dochází k blokovému odbavování tunelů vlivem vytvořené kolony u obce Ořech ve směru na letiště. Provoz aktuálně zastavuje okolo exitu 3 Vestec. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, Get Far, na frekvenci 1, ale teď už slibovaných 30 let, 30 hitů a taky kapela No Name, hlavní roli kdo jiný než Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko,
2: exkluzivně na frekvenci 1,
1: vzpomíná, jak se rodily jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke o šťastí. V kapele No Name sme sa onoho času s kolegami bavili o tom, čo je to vlastne šťastie. Či je to nejaká bytosť, entita alebo odmena za precízne odmakanú prácu. Možno je šťastie motýl, ktorý preletí a vyrazí dých. Síce sme na výsledok neprišli, ale pieseň o šťastí sme napísali. Za nás, za kapelu No Name, len jemné odporúčanie. So šťastím, vážený, sa musí veľmi opatrne. Ladíte rádio Frekvence 1 a pieseň kapely No Name o šťastí.

0: čas.
1: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: David Koller, to nejlepší z muziky, střídat ho bude Palo Habera. Láska, necestuj tím vlakom, tak jeho Petra Radeček, kapela, která vlastně bude na prvním rádu kampu Frekvence 1 vystupovat, to znamená už příští středu. Můžete být u toho na začátku července ve středu, tak mrkněte a určitě na první rádiokem Frekvence 1 doražte zprávy za chvilku.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak si dáme přesně tak a to s Ondřejem Albrechtem je zde.
4: Hezké odpoledne. Kriminalita v Česku zůstala podle dat státního zastupitelství asi na úrovni roku 2024. Cestující veřejnou dopravou ve středních Čechách čeká od středy hned několik změn a s kolonou počítejte na dálnici D1 i na Pražském okruhu.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství asi na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to hlavně u dětí. Objevuje se i takzvané zážitkové násilí.
5: Zážitkové násilí znamená násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice a nebo získat adrenalinový pocit. V České republice bylo loni zahájeno skoro 187 tisíc nových trestních řízení, kterými se orgány činné v trestním řízení musely zabývat a ve kterých státní zástupci vykonávali dozor nad zachováním zákonnosti trestního řízení. Mírně se zvedl i počet násilné trestné činnosti, mravnostní kriminality a taky majetkové trestné činnosti. Ládě Jakub, Frekvence 1.
4: Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v Česku zvolí 32% lidí. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl ze 23% na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Více řekl manažer komunikace cestovní pojišťovny Ergo Vlastimil Divoký.
6: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů, 40% do zahraničí, zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
4: Cestující veřejnou dopravou ve středních Čechách čeká od středy několik změn. Systém pražské integrované dopravy se propojí s jihočeským systémem IDESKA. Cestující tak budou moci s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. S jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi nebo Příbrami. Nejatraktivnější místa českého krasu pak propojí nová sezónní autobusová linka 878. A změny se budou týkat také linkového vedení autobusu PIT v oblasti Brandýsa nad Labem a na Mělnicku. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek je po konzultaci s právníky přesvědčený, že podle platných řádů by místo vyloučené Karviné měl první ligu hrát jeho pražský klub. Krajní možností je i soudní cesta, jak řekl ČTK. Nesouhlasí s výkladem ligové fotbalové asociace, která účast v nejvyšší soutěži nabídla Táborsku a Dukla je až třetí v pořadí, pokud by odmítli Táborsko a po něm i Artis Brno.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dnes se teploměr zastaví na Moravě a ve Slezsku až na 39 stupních Celsia, ve zbytku to bude kolem 36 v maximech. Postupně se od západu začne ale zatahovat. Odpoledne a jinde také v Čechách přijdou přehánky, místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. K večeru se potom budou srážky a bouřky přesouvat také na Moravu a do Slezska.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Před Brnem je zdržení na D1 asi na 15 minut od 213. kilometru ve směru na Prahu. V opačném směru je potom zdržení kolem 10 minut na 191. kilometru. Problém je ale hlášen taky z dálnice D5, a to ve směru na Plzeň, okolí Berouna. Na 12. až 20. kilometru je kolona zhruba na 15 až 20 minut. Na pražském okruhu potom směrem k letišti po 20. kilometr je kolona taky zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A rovnou se podíváme za sportákem Alešem Svobodou na Wimbledon, protože ho máme na místě, tak jsem zvědav, a hlavně jaký bude signál, teda abychom se spojili. A jsem zvědav i co se týká těch sportovních novinek, které nám Aleš bude nabízet už za cirka čtvrt hodiny, tak buďte u toho, aby toho nebylo málo, bude i pozvánka na rádio Kempy Frekvence 1. Do té doby Palo Habera, Ava Max, taky Justin Timberlake, hezké odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Havera, láska, necestuj tým vlakom. Přesně, Aleši, necestuj tým vlakom do Londýna, ale letadlom. Ale k Alešovi se dostaneme už za chviličku. Já jenom samozřejmě uvedu sportovní novinky, protože dneska začíná v Londýně tenisový Wimbledon a na místě máme právě zmíněného kolegu Aleše Svobodu. A já teda předpokládám, že doletěl na místo v pořádku, že necestoval vlakom, ale letadlom. Aleši, vítej. Hello.
1: Zdravíme, děkuji za přivítání, všechno v pořádku.
0: Všechno v pořádku, ano, dneska tady měním tři jazyky, všiml jsi z česky, slovensky a taky anglicky, ale vezmeme to v češtině, já vím, že vlastně od brzkého rána stojíš ve vyhlášené wimbledonské frontě na lístek, tak už se ti povedlo dostat se vlastně do toho areálu?
1: Bohužel ještě ne, když jsme byli tradičně zodpovědní a dorazili jsme na tu louku, kde začíná fronta už v 6 hodin ráno, tak pořád teď čekáme a já to vidím ještě tak na hodinu, než se dostaneme do areálu. Jenom to potvrzuje to, jak se zájem o Wimbledon zvyšuje, protože dříve, když jsme sem jezdívali, tak naše takzvané cue card number, tedy pořadí, jako kolikátí přijdete do fronty, tak to číslo bylo kolem 1500 nebo 2000. Loni už to bylo 3,5 nebo 5,5, ale to se to 7,5 tisíce lidí, kteří jsou před vámi.
0: Česko sužují v posledních dnech velká vedra, tak jaká situace je v Anglii?
1: Já bych řekl, že Anglie už to nejhorší z hlediska těch vysokých teplot má za sebou. Tady to kulminovalo v sobotu minulý víkend. My jsme byli na jihu Anglie v Brightonu, tam i výrazně zapršelo, i se vybouřilo. No a od neděle už je to příjemnější a dnes je vyloženě krásné počasí, skoro jasno, maximálně má být nějakých 25 stupňů, takže je to pro hráče, tak pro fanoušky Wimbledonu naprosto
0: Obhajcem titulu mezi muži je ve Wimbledonu světová jednička, Jannik Sinner. Je po kolapsu v Paříži už fyzicky 100% připraven?
1: A všechno nasvědčuje tomu, že ano, Paříži ho také doběhly vysoké teploty, které tam tehdy panovaly. Tady by to tedy, jak i padlo, tak dramatické být nemělo. Jannik Sinner se dal dokupy, podstoupil různá vyšetření, stihnul potrénovat a měl by být maximálně připravený a je tak zase velikánským favoritem na titul. Ohrožovat by ho asi nejvíce měl nestárnoucí Novak Djokovic. Pokud budou oba dva postupovat turnajem, tak jak se očekává, by se měli potkat v semifinále turnaje a už teď se mluví o tom, že by to bylo případně předčasné finále.
0: Titul mezi ženami obhajuje Polka Iga Świątecová, tak jak velké se jí dávají Aleši šance, že ten titul obhájí?
1: No, moc velké ne, je pořád z těch asi tří největších papírových favoritek, s ní potom ještě Sabalenková a Rybakinová, ale ani jedna z nich nemá úplně dobrý rok, Świątecová z těchto tří možná nejhorší, zatím maximálně uhrála semifinále v Římě, a tak se mluví o jiných hráčkách, o Američankách Pekulové nebo Vísové, no a do okruhu širších favoritek se počítá jedné dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě dvě dokázaly vyhrát jeden z přípravných travnatých turnajů před Wimbledonem a tak se jim dávají docela solidní šance na to, že měli postoupit pavoukem daleko.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, kterého živě máme v Londýně na Wimbledonu, tak díky za tyhle ty sportovní novinky a další budeme společně přinášet zase živě ve středu odpoledne. Budeme se těšit, užívej Londýn, Aleši, a naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky, tohle je Madonna na Frekvenci 1 po zprávách, nebo chcete-li po aktuální dopravě. Abych byl úplně přesný, Blondie, One Republic, taky opět Radeček. Všechno je v naprostém pořádku, ano, tak jak jsem sliboval. Ale stejně tak se podíváme na rádiokempy Frekvence 1.
1: Comic Con Brno. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: A Junior, slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc, velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Konec dálnice D7 ve směru na Prahu hlásí držení asi 5 minut vlivem silného provozu a dopravní nehody na 2,5 kilometrů. Na pražském okruhu se vytvořila kolona asi 10 minut u obce Ořech ve směru na letiště. Pokud by došlo k zvětšení kolony, může začít docházet k blokovému odplavování tunelů. Na dálnici D1 se vytváří kolona u Holubic ve směru na Brno. Popojíždí se tady okolo 10 minut. Pro osobní dopravu je to o něco méně, pro nákladní naopak více. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Blondie a taky Mária, to nejlepší z muziky, tady u nás na Frekvenci 1, teď už slibovaná pozvánka.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Na naše úžasné Radio Campy 2026. Ano, i letos vyrazíme za vámi, za našimi posluchači na tradiční roadshow po českých a moravských kempech. Ten první kemp odstartuje ve středu 8. července, ty další pak budou následovat každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Kempy začínají vždycky ve 2 hodiny odpoledne s tím, že mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. No a postupně se letos u nás vystřídají Opět a Radeček, Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. S tím, že vlastně po celou tu dobu, tak jak jste zvyklí, budeme celé to dění z Radio Campu přenášet živě do našeho éteru, do éteru Frekvence 1. V případě, že byste nemohli dorazit, tak aspoň budete moct poslouchat. No ale pokud dorazíte, tak máte tu jedinečnou možnost podívat se pod naše ruce nebo ruce mých kolegů, nahlédnout do zákulisí toho živého vysílání a můžete se samozřejmě také potkat s mými kolegy. Můžete se těšit na táborák, opékání špekáčku, soutěže, oblíbené klímky štěstí, Frekvence 1 a tak dále. Já myslím, že té zábavy tam bude víc než dost. Mrkněte taky na web frekvence1.cz, abyste si mohli pěkně nechat projít hlavou, na který že radiokemp vyrazíte, protože, jak říkám, těch termínů bude hned několik. Ten první je 8. července v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Pokud to tam nemáte z ruky, tak doražte. Opět a Radeček tam budou mezi 19. a 20. s námi. S tím, že týden poté, další středu 15. července, budeme v kempingu Lipno Modřín, a to s Pokáčem. 22. července v kempu Stříbrný rybník s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy. 29. července budeme ve Strážnici v tamním kempu. A to s kapelou Miraj. 5. srpna v kempu Pohoda, tam nám zapije Adam Ďurica. 12. srpna v kempingu Vranovská pláž pro změnu Xindl X. Petr Bende vezme kytaru 19. srpna na koupališti a kempu pod Bořaninu a Marpo nám zapije 26. srpna. Tím všechno zakončíme v kempu Kristýna. Takže vybírejte, anebo doufám, že už máte vybráno. Doražte.

0: 14. hodina je tady a my vás moc zdravíme, přátelé, dáme si zprávy s Ondrou.
1: 14 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Konkrétně s Ondrou Albrechtem. Ondro, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, Vojto. Od července se těm, kteří platí takzvaně paušální daň, sníží měsíční zálohy. Češi letos dávají přednost dovolené autem a nebo spíš autobusem a zdržíte se na dálnici D5 za Prahou. Od července se těm, kteří platí takzvaně paušální daň, sníží měsíční zálohy, a to o 822 koruny. Je to důsledek snížení odvodu živnostníků na loňskou úroveň. Způsobů, jak vyřešit přeplatek, je více.
4: Na paušální daně od začátku prázdnin živnostníci, kteří se k ním přihlásili, zaplatí tedy 9 162 koruny. Snížení se navíc uplatňuje i zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si tak můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb anebo o něj požádat po skončení roku. Živnostníkům, kteří paušální daně využívali od začátku roku, zároveň vznikl i přeplatek 4 932 koruny. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku zhruba 120 000 živnostníků. Hladě Jakub, frekvence 1.
3: Češi dávají letos přednost dovolené autem nebo autobusem. Ovlivnil to fakt, že dopravci si nejsou jistí dostatkem leteckého paliva. Potvrdila to i výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
5: Mnoho českých turistů v letošním roce vymění svou leteckou dovolenou za dovolenou autem po pozemních komunikacích nebo autobusem cestovní kanceláří. V tomto případě směřují především do těch sousedních zemí, jako je Slovensko, Polsko nebo Rakousko. Slovensko nadále patří mezi vlastně nejoblíbenější sousední země.
3: Meteorologové dnes potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc 9 z 10 největších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření je právě z uplynulého víkendu, oznámil Český hydrometeorologický ústav. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně naměřený 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Rozložení pavouka vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale poměrně výrazně pozměnilo pohled na největší favority turnaje. Díky příznivějšímu losu se po skupinové fázi stala hlavním adeptem na účast ve finále Argentina, která na šampionátu v Americe obhajuje zlato. Druhým největším favoritem jsou Francouzi. Španělé se vinou postavení v papírově náročnější polovině pavouka propadli v prognózách sáskových kanceláří na třetí až čtvrté místo společně s Anglií.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: A teploty dnes opět budou tropické, 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou dosáhnout až na 39 stupňů Celsia. Od západu do Česka ale přichází bouřky a také déšť. Místy můžou tyto bouřky doprovodit, tyto bouřky můžou být i velmi silné. Postupně se přesunou na Moravu a také do Slezska, ale až na večer.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Na D5 za Prahou je dopravní kolona, která vás drží zhruba na 20 minut mezi 10. a 20. kilometrem. Objízdné trasy jsou aktuálně také poměrně plné. No a na minimálně 20 až 25 minut je potom kolona před Brnem už od Vyškova. Začíná na 216. kilometru a končí až na 196. kilometru. Tak pevné nervy. Teď už začíná Jana s Vojtou, to jsem chtěl říct, to je všechno.
0: A to si řek hezky.
2: Jo. Krásně.
3: Mám to říct, nějak jinak to mám říct?
0: Já to
3: měla říct. Ladies and gentlemen.
0: No. To je z nějaký pohádky, to jsem měla říct já. To
3: ano, taky je zajíček, co se říká, ne?
0: Prasátko,
3: no. Dáry.
0: Jaký Disney?
2: Můžeš to říct tak jako důstyko, dámy a pánové.
3: Tak vypni tu muziku, ať to zní jako to. Dámy a pánové, přivítejte moderátory dnešního odpoledne Janu s Vojtou.
2: Pěkný, děkujeme.
3: Lepší?
0: No. Tak čau. Dneska má svátek Petr a Pavel.
2: Ano.
0: A já mám Pavla tátu.
2: Jo, takže všem Petrům a všem Pavlům i tvému tatínkovi všechno nejlepší.
0: A dneska jsme si volali a vedl takovou myšlenku, že Petr měl prý do 12 a Pavel má od 12.
2: To jsem v životě neslyšel,
0: tohle myšlenku. To je takový blábol.
2: Ale znám několik Petrů, kteří slaví dvakrát do roka. Že se to užívají na tenhle den.
0: No. Ona se to dost nabízí, když je to několikrát v kalendáři.
2: Jasně, ale ono je to prý rozděleno tak, kdy máš narozeniny.
0: Když by to mělo být posléze.
2: Ne, já jsem slyšel, že když je to blíž, to datum.
0: Já jsem zase slyšela, že by měli slavit svátek v ten termín, který je až po jejich narozeninách. Ale nevím, jaký je to pravidlo. Počkej, nebo já to najdu.
2: Zkusíme to vygooglovat.
0: Já to najdu a my vám to pak řeknu.
2: A mezi tím panu prezidentovi popřejeme dvakrát.
0: No jo, no. Tyjo.
2: No.
0: Tak mu zahraj nějakou pěknou.
2: Zahrajeme mu.
0: Nějakou.
2: Co tam máme pěknou. Od podlahy? Třeba Robina Schulze?
0: Třeba Robina Schulze.
2: Tady je.
1: Knížková a Bo-

0: Tak to byla Shera Šup Šup Song na frekvenci 1 v pondělí 29. června ve 14.10 odpoledne.
1: Tak komentovat musíme počasí, to je jasný. Padly nám teplotní rekordy. No. My jsme si jako říkali, že v Klášterci má být nějak, tak pojedeme někam, kde bude ještě lépe.
0: Tak jste jeli na Jižní Moravu.
1: Tak jsme jeli na Jižní Moravu. Jako musím říct, teploměr ukazoval 42,2 stupně ve stínu. A bylo to fakt očistec. Byli jsme i na kole dokonce, ale vyjeli jsme ráno, teda vyjeli jsme už někdy o 8:30. Jako, je to fakt pekelný.
0: Je to šílený.
1: No, bylo to už takový nezdravý, já mám ráda teplo, jo. No. Dokonce jsem ve 42 stupních chodila cvičit tu jogu, ale no. tohle je jako něco, co si myslím, že zamává i se zdravým člověkem.
0: Já jsem teda to prožil tak, že vlastně do soboty nebo do sobotního poledne jsem si připadal vlastně v pohodě, protože já mám taky rád horký počasí, mě jako když je třeba kolem těch 30 v létě, tak to mě přijde vlastně jako ideální. Ale tím, jak ty teploty furt rostly nahoru a nahoru a jak se všechno rozpalovalo a vlastně nebylo úniku ani v noci, že se ta země prostě neochladila, tak jako třeba včerejšek jsem v 11 hodin zalez domů a do večera jsem nevylez.
1: Tak, Paty, my jsme měli úplně stejný. Šílený, jsme přijeli z toho Znojma a prostě jsme se zavřeli doma, šli jsme až večer do bazénu k sousedům. No a četla jsem nějaký článek, myslím, že to Novinky někde testovali, jak to vypadá na třeba dětském hřišti uprostřed Prahy. Mm-hmm. A oni naměřili, že třeba klouzačka má 60 stupňů.
0: No to je strašlivý. To je
1: šílenost, no. No, nebudem si stěžovat, prostě já věřím, že třeba v Klášterci, já nevím, jak teda je tady ve středních Čechách, ale v Klášterci na tom Ústecku se prohnali včera bouřky, bylo to tak osvěžující.
0: Tady ani kapka a hrozně vám to závidím, ale mělo by to přijít dneska odpoledne a nemělo by to být úplně asi nic příjemného. Četl jsem teď nějakou zprávu, že kolem Šumavy už krouží bouřka, kde jsou jako kroupy 3 centimetrový.
1: Tak to nevím, jestli přežijou ty třešně. No,
0: ale chtěl jsem říct, že po těch bouřkách se ochladí, mělo by být kolem 25, než příští týden podle prvních predikcí přijde další tepelná kupole.
1: Fakt jo?
0: No. A prý by měla být intenzivnější a delší.
1: Já bych poslala panu Macinkovi, co vypnul tu klimatickou krizi, krém na opalování.
0: Já jsem dokonce četl, že vláda se chystá zastropovat venkovní teploty.

0: Tohle jsou Queeny, 14 hodin 16 minut a já bych chtěla pochválit některé lidi, protože třeba zrovna po Klášterci se teď jako rozmohlo, že lidi nechávají u baráků misky s vodou.
1: A my to děláme
0: aby
1: taky.
0: Aby se mohli turisti napít.
1: My to děláme taky, kdykoliv jdou kolem Japonci a něco si chotějí, tak si můžou srknout.
0: Ne, mně to přijde strašně hezký. Tam chodíme právě kolem řeky a teď jsme prostě míjeli takovou zahrádku a koukám, hele, my tam dávali normálně misku s vodou, kdyby jsme měli žízeň, nebo jako psy samozřejmě.
1: Ne, ale my to děláme a my rozměstňujeme i různě pítka po zahradě v tomhle počasí, protože my tam máme hodně ježků.
0: Fakt,
1: no,
0: jo?
1: A oni ty ježci k nám chodí v noci pít a dáváme jim tam i jako misku s granulkama, což samozřejmě kocour si myslí, že to je pro něj.
0: No,
1: jako,
0: jestli právě nekrmíte tam ty kocoury tím.
1: Ne.
0: Jako myslím těma ježkama.
1: Chytáme ježky a pak je porcujeme kocourou.
0: Jsem slyšela takovou říkačku, ale dobrý, dostanu se k ní potom.
1: Ne, ale dáváme, protože a je tam i spousta takových jako bezprizorních koček a myslím si, že je fajn jako tam aspoň tu vodu nechat.
0: Jo, je to milý.
1: Může to hlavně jako zachránit život tomu zvířeti, no, v tomhle to počasí, jako, že?
0: Já musím všem těm lidem, co takhle přemýšlejí, jako včetně vás samozřejmě, poděkovat, že to takhle dělají. A když už jsme u těch ježků, tak jsem slyšela takovou pěknou říkanku.
1: Jsem s ní.
0: Víš, co je věc těžká?
1: Ne. Tuším. Něco ježka, no.
0: Přesně, holým zadkem zabít ježka.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí. Smutný, co? Něco vám poradím. Nádobí Fabíny. Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi. Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: Minuta po půl třetí, posloucháte Frekvenci 1. Za malou chvíli Pravda nebo blábol.
1: Ještě předtím ale Ondra, a ten má pro nás zprávy právě teď.
2: Hezké odpoledne. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. U požáru zasahují také hasiči z Rakouska, jak napsali na síti X. 5 lidí dnes bylo zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen. Oznámila to podle agentury DPA policie. Motiv je zatím neznámý. Policisté vyzvali lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. I přes víkendovou vysokou obsazenost koupaliště jejich červnová návštěvnost meziročně nižší. Dosahuje 85% návštěvnosti loňského června. Podle majitelů koupališť může návštěvníky odradit právě i paradoxně příliš vysoká teplota.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě stále se tvoří kolona před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova se zdržíte už na nějakém 216. kilometru a popojížit v této koloně budete zhruba 20 minut. A na 25 až 30 minut je potom kolona na dálnici D5 z Prahy na Plzeň, a to ve směru konkrétně od 8. po 20. kilometr. Objízdné trasy jsou aktuálně také docela zaplněné. Tak šťastnou cestu.
1: Pojďme se věnovat příběhům. Jeden pro vás máme, za chvilku ho nabídneme v rámci naší rubriky Pravda nebo blábol.
0: A dneska se podíváme do Itálie, protože v Itálii jednak jí máme rádi a druhá v Itálii je v posledních dnech chladněji než tady u nás. Takže se trošku osvěžíme.
1: Jako fakt?
0: Já jsem koukal na teplotní mapy a třeba dole v Kalábrii, což je vlastně u Sicílie, je chladnější než tady ve středu Evropy.
1: A o kolik stupňů?
0: No tak jako asi to nebude jako minus 20, jo, ale tady když bylo 42, tak tam bylo třeba 32.
1: Počkej, já se podívám, jestli ty neříkáš nějaký blábol.
0: No, díval jsem se včera. Chtěl jsem se ochladit, tak jsem se díval, jak je na jihu Itálie.
1: Koukám, jo? Koukám. Kalábrie. Je to otázka, jakou ty máš aplikaci, že jo? Protože každá ta aplikace, všimli jste si, každá si ukazuje něco jiného. Jako.
0: No jasně, tam podle mě náladovky jsou.
1: No, máš pravdu, tam je jenom 32 stupňů dneska. Zatímco v Praze je 36. Je tam
0: to už je zase 36 venku, jo?
1: No, ale od zítra to bude lepší.
0: No, bude jenom 33. A uvidíme, necháme se překvapit.

0: To byla J-Lo a David Guetta na frekvenci 1,6 minut po půl třetí. Pojďme do té Itálie. Mám tady příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
1: Mm-hmm, tak povídej, dáš to v italštině, jo? Nedáš.
0: Salve. Un café cornetto.
1: Tak to první rozumím.
0: Já jsem si stáhnul duolingový. Ne, vrátíme se do roku 2012. Policie tehdy na jihu Itálie, v Kalábrii konkrétně, když jsme o ní mluvili, dlouhé roky hledala mafiána jménem Giuseppe Polizzi. Vyšetřovatelé předpokládali, že utekl do zahraničí nebo se schoval někde na Sicílii, kde jsou ty mafie úplně běžný, že jo? Jenomže po letech pátrání přišla razie do jeho původního bytu. A víte, kde ho našli? Našli ho v tajné místnosti za zdí jeho domu.
1: No.
0: On tam měl tajnou místnost a měl tam postel, televizi, ventilaci, zásoby jídla.
1: Všechno.
0: Prostě úplně jako kompletně vybavený byteček. A nejlepší na tom je, že za těch 12 let v tom domě nebo v tom bytě ta policie byla několikrát a pokaždý se vrátili s tím, že tam nic není, že prostě ho nemůžou najít. No a potom dal někdo, nějaký typař jim dal tip samozřejmě, že jo. Tak šli na jistotu a opravdu ho našli.
1: Musel někdo prásknout, evidentně.
0: No jasně, no.
1: A prostě ho tam objevili.
0: No a jeden z policistů později poznamenal, že ta místnost a vchod do ní byl udlaný opravdu tak dobře, že bez konkrétní informace toho typaře by na něj nikdy nepřišli.
1: No, já tomu věřím, protože... Jo. Dobře, odpinkni to, řekni, že to je pravda.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Je to pravda a to neříkám, protože jsi mi to přikázala. Opravdu je to pravda.
1: No, já vím. My jsme sledovali seriál Gomora. Je to prostě o italský mafii.
0: A takže přesně, pokračování Chobotnice.
1: Přesně tady ta situace tam byla. Oni mu vlastně vytvořili a to nebyla vlastně jenom jedna místnost, no. Ale on tam měl snad možná i posilovnu, nebo jako bylo to prostě jako naprosto vybavený místo pro život. Jenom s tím, že teda nemá to okna. No. A vlastně nemohl ani ven, nebo jako jednou za čas třeba se v noci šel nadechnout, ale jinak tam byl furt zavřený a několik měsíců v kuse. Úplně peklo,
0: jak 12 let ho hledali.
1: Drsný.
0: Jako jestli tam byl opravdu 12 let zavřený.
1: No jistě, jako. Já věřím, že jo. Jako já si myslím, že to nebylo tak, že by tam byl jako permanentně, že opravdu mohl někdy vyjet někam, že jo.
0: V komickém převleku
1: přesně,
0: třeba.
1: Přesně, třeba v banánu, nebo na nouce. Tady ty povleky jsou k mání, že jo.
0: Nebo jednou za 4 roky vždycky kandidoval a pak zase zmizel, no.
1: No, jako ale šílený, veď. Co pro tu svobodu ty lidi udělají, jako. Protože tohle chceš prostě ve vězení, že jo. I když máš všechno. Máš všechno, jídlo, co chceš, potkávat, nebo lidi tam na tebou možná přišli.
0: Ale furt je lepší být ve vězení, který si zařídíš sama, než v tom, do kterého tě zavřou. Kor na jihu Itálie, že jo?
1: No jo, ale ta vidina toho, že se z toho dostaneš, je přece nulová. Chápeš, jakože když si sedneš do vězení na, dobře, daj ti 5-6 let, tak víš, že po 6 letech možná na půlku nebo na třetinu ti pustí, ne na 2/3. Ale tenhle tam byl zavřený s tím, že prostě musel předpokládat, že tam bude třeba do smrti.
0: A nebo prostě si říká, zůstanu tady tak dlouho, než na mě zapomenou.
1: Než začnu vonět.

0: Svěna a Coca-Cola opět vyráží za vámi. Celý tento týden vás budeme obšťastňovat.
1: Ano, dnes místo Tomáše Fíly vyrazil náš kolega Mára Malášek. Tomáš si vzal asi volno dneska, i když jsem ho tady viděl dneska. Už tady běhal, takže jemu se asi stýskalo. Nicméně i dneska, ač jel Mára, jste mohli získat velmi praktické ceny, které se v létě můžou hodit.
0: Ano, auto naložené výhrami, nezbytná letní výbava, jako je plátěná taška s plážovou dekou, sluneční brýle, Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Foodmarks za 500 korun.
0: No a k tomu pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: No a kam dneska Mára vyrazil?
0: Ahoj Máro.
2: Pěkné odpoledne, nazdar Jani, ahoj Vojto. Já jsem si dnes vyjel, no, kousek za Prahu, no, až do Českých Budějovic, na náměstí Přemysla Otakara. Dal jsem si tady dvě kolečka, protože zaparkovat opravdu nebylo kde. Já jsem čekal, že budou lidi na koupáku a oni jsou v centru. No a první, kdo se dotkl našeho žlutého offroadu, byl pan maratonec, poprosím o jméno.
3: Pavel.
2: Pan Pavel s nejdelšíma nohama v Českých Budějovicích, ale hlavně s dobrým vkusem. Pane Pavle, kde vás zastihlo to hlášení, že budem dneska právě v Českých Budějovicích?
3: Doma. Pili jsme kafe a Táňa řekla, máš svátek, musíš to vyhrát.
2: No, tak jste poslechla a vyhrál to. Tak za mě ještě jednou všechno nejlepší ke svátku. 24 plechovek nápoje Coca-Cola vám v tento moment říká, pane, plus ještě taky takový plážový set, osuška, taška k pláži, no a taky fantastický designový brýle. Koukám, vy už jste si je hnedka šupl na oči. Co na ně říkáte?
3: Moc hezky, ale už nejsou moje. Táňa řekla, že to je její dárek.
2: Jo, vy máte svátek a Táňa dostane dárek, rozumím, no máme to hodně podobně. Nicméně už máte vybranou dovolenku, kam třeba vezmete ten plážový set od Coca-Coli?
3: Jo, Itálie, Kaorle.
2: Je, ale vy máte dobrý vkus na tu dovolenou, to se musí nechat. Nicméně, přátelé, pokud byste chtěli taky takové fantastické ceny, jako dnes vyhrál Pavel, nezapomeňte poslouchat ranní vysílání U Lubky s Mírou, kde Tomáš nahlásí další destinaci, kam vyrazí zítra. No a vy se můžete těšit z podobné výhry jako dneska Pavel. Tak my zdravíme z Českých Budějovic, mějte se pěkně a zítra zase na viděnou.
3: Děkuji, ahoj.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Foodmarks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.
4: Léto. V rytmu frekvence 1.

Nový týden zahájí na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut italská science fiction komedie Zakázané sny. Nenápadný autor komiksu Paolo stvořil dvě úžasné komiksové postavy. Paola a Dálii. Ve svých snech se svým hlavním hrdinou samozřejmě stotožňuje. Jeho příběhy, při kterých vždy zachrání krásnou Dálii, mu ale čím dál víc komplikují jeho vlastní život. Jestli se mu nakonec podaří změnit svůj mizerný osud, to je otázka. V hlavní roli se představí nezapomenutelný Paolo Villaggio. Úterní večer bude patřit českému kriminálnímu seriálu Případ pro zvláštní skupinu. V díle s názvem Zlaté víkendy vyšetřuje kriminálka nezvyklý nárůst případů vykradených bytů. Ale i ten nejmazanější zloděj dělá chyby. Jeho dopadení je pak jen otázkou času. Seriál začíná ve 20.10 a v roli kriminalistů se představí Josef Sommer, Jiří Šmicer a Tereza Brodská. Ve středu od 21 hodin a 10 minut uvede televize Seznam první dva díly českého seriálu Hasičárna Telecí. Děj zavede diváky do prostředí malé vesnické hasičské stanice. Hned na začátku jde o všechno. Hasičské jednotce a tím pádem i místní hospodě hrozí zánik. Starostka proto chlapům dává ultimátum. Ještě, že je tady hasičská čest, to nikdy nesklame. V hlavních rolích Bolek Polívka, Norbert Lichý, Michal Isteník a celá řada dalších. Čtvrteční večer nabídne nestárnoucí českou komedii Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. Od 20 hodin a 10 minut můžete sledovat Vlastu Buriana v dvojroli obchodníka a panovníka vzdálené země, na kterého zrádní ministři chystají atentát. Záměna identit, spiknutí i řada komických situací provází jednu z nejslavnějších komedií české kinematografie. Vedle Vlasty Buriana se ve filmu představí také Lída Bárová. Šílená komiksová dobrodružství, nový český krimi seriál, příběhy z Hasičárny v Telecí i Vlasta Burian v dvojroli padoucha a panovníka, to je váš týden na televizi Seznam.

0: Erasure na frekvenci 1 v 15 hodin přesně.
1: Po 15. hodině Alvaro Soler.
0: Nebo Ray Dalton.
1: A taky Katy Perry.
0: A teď zprávy.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Vláda potvrdila, že počítá ve výpravě na summit NATO s prezidentem. 5 lidí dnes bylo zabito při střelbě ve městě Štade na severu Německa. A zdržíte se na dálnici D5 za Prahou. Vláda dnes potvrdila, že počítá ve výpravě na summit Severoatlantické aliance i s prezidentem Petrem Pavlem. Před chvílí to pojednání kabinetu oznámil premiér Andrej Babiš.
4: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod, takže jsme zcela vyhověli tomu pro mě aspoň nepochopitelnému a neobvyklému rychlému rozhodnutí ústavního soudu. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
3: Ještě doplním, že podle premiéra Babiše by ale bylo dobré, kdyby prezident udělal ústupek a účasti se nakonec vzdal. Mohl by podle něj jet třeba příští rok a doplnil, že summit bude důležitý nejen kvůli řešení závazků členů NATO, ale také kvůli pokračující válce na Ukrajině. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí, uvádí na síti X. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen. Agentura DPA to řekla policie. Motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Místní média uvedla, že čin se stal v mládežnickém centru. Německá policie později zatkla další 2 lidi, píše Reuters. Další nebezpečí ale nehrozí, jak uvádí policie podle AFP. Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji tak dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka a ten drží místo 14.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty v noci budou kolem 22 až 18 stupňů Celsia, na horách to může být kolem 17. Postupně od západu čekáme, že se zatáhne. Místy přijdou také přehánky anebo bouřky, které můžou být i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky čekáme v noci pouze ojediněle.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na 25 až 30 minut je kolona za Prahou na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Už od 5. po 20. kilometr v ní budete popojíždět. Další zdržení je potom na dálnici D1 mezi 98. a 91. kilometrem ve směru do Prahy. A to na asi 15 až 20 minut. V opačném směru se zdržíte taktéž mezi 90. a 95. kilometrem kolem 10 až 15 minut. A kolona je stále také před Brnem od Vyškova na Brno. A to na 211. až 205. kilometru. Tam necháte taky zhruba 10 minut navíc.
0: Krátce po 15. Hezké pondělní 29. červnové odpoledne. Kolik jsi říkal v noci? 22 až 18?
3: Ano, mělo by to tak být, no.
0: To zní krásně.
3: Zní to krásně, uvidíme, jestli to bude, že jo?
1: Teplota pěkná, no, pěkná. Já jsem jenom chtěla se ještě vrátit k víkendu. My jsme byli na koncertě se skupení Tros Diskotékos, což je kapela, která neexistuje. Nevím, jestli jste to o tom slyšeli.
0: Vojtady, no. Kuba Prachář a Honza Maxián.
1: A musím to teda kluky pochválit. Ale bylo to prostě tak dobrý, že to prostě jsme vůbec nečekali, že to je takhle dobrý.
0: Ale já si myslím, že v tom vedru, co bylo o víkendu, i kdyby přišli na pódium a jenom se uklonili, tak je to výkon. Jo?
1: Ne, ty to strašně snižuješ. Ne, bylo to fantastický.
0: Ne, oni jsou skvělí.
1: Hele, víte, co mě vlastně na takovém koncertu baví? Že oni za prvý improvizují, takže ty nevíš vůbec, co budou hrát. A za druhý vlastně nehrajou žádný svoje písničky. Oni nemají žádný svoje písničky.
0: Jasně,
1: takže hrajou to, co se lidem líbí. Takže ty vlastně nemáš absolutní šajn, co přijde. Víš, jakože co začnou hrát? Hrali třeba ta.
0: Macejko,
1: no. Ale tam trošku změnili jméno.
3: Jo, takhle.
1: Oni byli hrozně aktuální.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Sheeran na Frekvenci 1 a my jdeme telefonovat a proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu dneska voláme?
0: Dneska voláme André a voláme do Ostravy.
3: Tak snad nám to Andrea vezme.
0: Měla by tady pěkná částka. Pěkná, pěkná.
4: Prosím.
3: Dobrý den, Andrea, o které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Je to jasně. Zdravíme do Ostravy. Tak pojďme na to. My jsme tady dostali vaši účtenku, respektive vy jste nám poslala účtenku a my se ji teď chceme věnovat, protože jsme ji vylosovali. Prozradíte, za co jste utrácela?
4: Myslím, že vy tam máte drogerku, že jo? Takže to byla...
0: A máme to byla tady drogerku.
4: Kočičky a Mimoněk, můj malý.
0: Počkejte, Mimoněk je co?
3: Mimoněk, můj malý.
0: Partner?
4: Ne, to je moje dcera.
0: Jo, takhle.
3: A vy jste ji koupila v drogerii?
0: Ne, vy jste pro ní...
4: se tam prodávat.
0: Jste pro ní nakupovala. No, samý užitečný věci. Řasenka, to se hodí, železo, to je nutnost, jo? My vám samozřejmě rádi proplatíme. Je fakt, že v té drogerii, taky mě to kolikrát překvapuje, no. Mají strašně dobrý jako věcičky pro ty zvířata, že jo?
3: No jasně, jasně.
0: No.
4: A za velice rozumnou cenu.
0: Ne,
3: ale to je pravda, já chodím do jedné drogerie u nás, kde bydlíme, a tam mají kromě toho, že tam mají velmi dobré věci za velice rozumnou cenu, tak tam mají takový speciální ubrousky. Teď se to hodí, jak jsou ty horká. Na otírání pacek a uší a čumáku, jo. Takový ty chladivý.
0: Jo, jo.
3: A stojí to taky pár korun, ale třeba ve Zverimexu to nemají. Mají to v drogerii.
0: No. A nejdůležitější položka, kterou jste, a taky samozřejmě téměř nejdražší, je krém na opalování 50. Dobře jste udělala. Tak, vzpomenete si na cenu?
4: Myslím, že to bylo nějak kolem 12-13 tisíc.
0: No, 1298 korun, frekvence 1 proplatí.
4: Děkuji moc.
3: Tak tohle jsou peníze, které vám za malou chvíli poputují na váš účet.
0: Pozdravujte babču, babču i Mimoňka, pozdravujte.
3: Na shledanou.
4: Na shledanou.

0: UDG a odlétáš na frekvenci 1. 3 minuty po 4:15, možná někdo z vás odlétá právě teď na dovolenou, budíš vám to přáno.
1: Mně se o víkendu stala taková nemilá věc. Představte si, že se mi tím teplem rozlepily boty. Prostě ale... v sobotu jsme se všichni krásně oblíkli, že vyrazíme na koncert a já jdu a najednou si říkám, tyjo, něco je divně. Ha. Upadla mi podrážka u sandálů. Asi teplo.
0: No to asi prostě ono. Hele, v Německu se roztejkaly semafory, proč by ti nemohla upadnout?
1: Než jsem přišla do auta, abych si vzala jiný boty, tak mi upadla i druhá podrážka. Tak jsem si myslela, jak je to jako vtipný, tak jsem to vyfotila, dala jsem to na sociální sítě a pozvala se mi jako celá řádka našich posluchačů a sledovatelů, že mají tu samou zkušenost. Třeba tam paní vyprávěla, já jsem to bohužel pak už ztratila, ta vyprávěla, že šli na nějakou túru v Tatrách a tam jí upadla podrážka normálně u pohorek.
0: No takhle u sandálů OK, ale u pohorek, který by měl něco vydržet, to je docela napováženo.
1: To je špatně šitá bota.
0: No, špatně slepená bota.
1: Špatně slepená. Takže věříme, že spousta z vás, co nás teď posloucháte, máte nějakou zkušenost a jako když se rozlepí bota, tak to většinou opravdu bývá v momentě, kdy se to úplně nejmíň hodí.
0: No jasně.
1: Třeba
0: jasně.
1: Si vím, že já nevím.
0: Stepujete zrovna.
1: Ne, no, to je, jako, to je blbý, že jo, teď prostě přijde se podívat mraky lidí tamhle někam na tvoje vystoupení, nebo se třeba ženíš a teď jdeš k tomu oltáři a najednou tam zůstane ta podrážka.
0: A teď si vím, že jsi nevěsta, že jo, upadne ti pod patek třeba.
1: Jasně,
0: teď
1: to
0: si šlápneš si na tu sukni, že jo, teď tam hodíš tu čelovku.
1: No. Jako to je strašná představa, takže pojďme si o tom povídat prostě. Stalo se vám někdy, že vám upadla podrážka a při jaké příležitosti? Co se dělo dál?
0: Pojďte nám to napsat. Instagram Jana Knížková, Vojta Epler, frekvence 1.
1: 736-300-444 je SMS-kový číslo sem k nám.
0: Nebo nám můžete psát na Facebook, případně namluvit zprávu do aplikace Frekvence 1.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtál. Křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Tohle bylo Ace of Base, neboli no. Ace of Base, pardon.
1: A tohle bude Ondra Olbrecht se zprávami za malou
0: ano,
1: chvíli.
0: Dorazí. No a taky se samozřejmě podíváme na to počasí, jak se nám to bude vyvíjet. Jako jasný je, že v těch následujících dnech už to nebude taková opékačka, ne?
1: Zatím.
0: Viděl jsi ty videa, jak si lidi opíkali vajíčka, nebo si smážili vajíčka na těch parapetech?
1: Viděl. A nejdřív jsem si říkal, jestli to není fake, ale podle mě to opravdu jako na černých parapetech ve městě muselo fungovat.
0: Já jsem si zase první, co jsem si říkala, doufám, že si to předtím utřeli.
2: Milujete fotbal? Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel bude mít vlastní letadlo pro cestu na summit NATO do Ankary. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, uvedl dnes ministr zahraničí Petr Macinka. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodl dnes vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále kolona asi na 15 až 20 minut ve směru na Plzeň na dálnici D5 mezi 12. a 20. kilometrem. Zdržíte se taky na D1 ve směru na Brno od 90. po 96. kilometr a asi 10 až 15 minut pak budete popojížet v koloně na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Konkrétně už začíná kolona na 210. kilometru. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Pozor, i v úterý se budeme setkávat s velmi silnými bouřkami, které budou doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Srážkové úhrny se v bouřkách zastaví až kolem 50 litrů na metr čtvereční. Nárazy větru očekáváme o rychlosti 90 km za hodinu a chybět nebudou ani kroupy. Dobrou zprávou je ale ta, že teploty půjdou opět mírně dolů, zejména v Čechách, kde v odpoledních maximech naměříme nejčastěji 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě a Vaslezsku to stále ještě budou až 630, ale tam, kam se trefí bouřka, tak tam se ochladí až o 15 stupňů Celsia během několika málo desítek minut.
1: Tam, kam se trefí bouřka. No. To je takové hezké slovní spojení. Prostě bouřky se trefujou. Já jsem koukal teďko na hydromapu. Od jihu to začíná pěkně řádit, ty bouřky.
0: Už na jihu to... No.
1: A jde to jakoby směrem na sever a jde to i na Prahu.
0: Jo, jde to? No. Takže tady sprchne, to je dobrý,
1: ne? To sprchne, možná bude i něco mlátit do střech, jako podle
0: Jak se to počítá schválně? My jsme to zrovna včera tak nějak řešili, takže když to bleskne a ty počítáš vteřiny...
1: Co vteřina, to 300 metrů, tak 300 když metrů. Se to hodně zkrátí. No.
0: Já jsem tvrdil víc.
1: Jako takhle, ono je na to vzoreček, který je poměrně složitý, ale v té rychlosti nemá šanci. Jako,
0: no,
1: prostě,
0: tak,
1: co vteřina, to 300 metrů.
0: Tak jestli to takhle přibližně, no, tak jestli to je takhle, tak my jsme včera večer, když jsme usínali v 10 hodin, měli tu bouřku nad hlavou.
1: Jejda,
0: no, jakože a bylo to zvláštní. A viděla jsem nějaký video, jak se prohnala bouřka v Paříži. Neviděl jsi to, jak se to trefovalo ty
1: do té Eiffelovky.
0: Viděl. Mně to normálně jednu chvíli přišlo, že to je normálně uměle vytvořený video. ale nebylo.
1: No a tady to vidíte. Prostě máme před sebou, nebo žijeme v době, kdy nevíme, co je pravda a co je AI.
0: No,
1: to je pravda.
0: No, každopádně, počasí je téma, my to pro vás budeme sledovat, jak to vypadá, to je přece jasný. A kdybyste nám to nevěřili, tak se podívejte z okna.

0: Alvaro Soler na frekvenci 1, 7 minut po půl čtvrté, náš hudební šéf.
1: Již Prýmař
0: poslal nám mail, ve kterém není napsané vůbec nic, jenom v předmětu je napsáno T-Boys Beruška.
1: Ano,
0: pondělí mezi 15. a 16.
1: A já nevím, jestli si vzpomenete na T-Boys.
0: No já T-Boys.
1: Víš, kdo byl členem skupiny T-Boys?
0: Petr Vojnár,
1: to je ten, co chodil s Zuzkou Vondráčkovou, ne? Ano. Neměli nějaký techtle mechtle?
0: No jo, no, a on měl dluhy hlavně, ale nevím, jak je na tom teď, jako tu letí.
1: Já mám lepší drp než
0: ne,
1: tak jako dluhy může být každý, ale Bondáčkou nemůže být každý, chápeš?
0: Jo, takhle.
1: Rozumíš, to je jako zajímavý.
0: No to je pravda, je to holka nepřístupná. Každopádně, což jí ctí samozřejmě, Petr Vojnar je snad jediný z té čtveřice těch chlapců, který jako zůstal aspoň trošku v tom show businessu, když to řeknu takhle.
1: A taky jsem o něm dlouho neslyšela.
0: Protože ti ostatní, jo. Blondiák Robert studoval policejní akademii. František pracuje jako IT technik v IT firmě. Rapper Iceman se vrhl na sport a pozor, sbíral jeden úspěch za druhým jako jezdec na vodním skútu.
1: Tak to byl takový jako čeští Backstreet Boys, že jo?
0: Ano.
1: Nebo E17. Oni vyšli, kdy oni vlastně se sformovali?
0: Ale v 90. letech to byl takový ten boom těch boybandů, že jo? Přišlo to ze západu, z Británie hlavně, že jo? Nebo i z Ameriky. No a tady samozřejmě u nás jsme se toho museli chytnout, takže...
1: Protože máme taky hezký kluky, že jo?
0: No jasně, a umí všichni zpívat a tam třeba lunetiky máme a ty fungují do dneška.
1: A ty fungují do teďka, kluci to vyždímají tu slávu. Každopádně v roce 2000 skupině T-Boys vyšla deska nebo album Nejsi jediná a tam najdete, pokud teda budete hledat, písničku, kterou vám teďka zahrajeme.
0: Ano a pozor, pokud si vzpomínáte na hitparádu ESO, tak tahle písnička zválcovala všechny ostatní a získala prestižní červené ESO.
1: No dokonce tady čtu, že Beruška je dodnes považována za jednu z nejvýraznějších českých popových písní začátku nového tisíciletí.
0: No.
1: A pak si dáme sluníčko.
0: Ne, já když tuhle písničku jako, a teď ji uslyším, takže to zase uvidím, jak si vzpomenu na Tele, kde tu písničku parodovali a Geňa tam běhal v černém upnutým trikotu v kostýmu Berušky
1: Polouce. Tak to nemám, no. Tak si pojďme užít, no. T-Boys, Beruška.

0: Mia na Frekvenci 1. My si dneska povídáme o upadlé podrážce a vaše příběhy a chodí a jsou strašně vtipný, jo?
1: No.
0: Zlatka píše. Přesně to stejné se mi přihodilo, když jsme šli se sestrou a Neteří loni v listopadu na divadelní představení do KD v Ústí nad Labem. Vylezu z auta a po pár krocích zjistím, že je něco špatně. Koukám, že mám odlepenou podrážku u kotníkové kozačky. No nic, řekli jsme si, že cestou koupíme lepidlo a bude to dobrý. Jenomže po dvou krocích se to stejné stalo i u druhé kozačky.
1: Ježišmarja.
0: Tak to už začínala tak trošku panika a bezmoc. V tu chvíli napadlo mojí sestru, že to uvážeme látkovým kapesníkem. No to muselo být super. Látkovým kapesníkem. Super nápad, že tak jako dojdeme do obchodu, koupíme lepidlo, žádná ostuda. Jaký omyl? Lepidlo měla sestra všude. Jenom ta podrážka to prostě nedržela.
1: To je zákon vteřiňáku. Jako
0: ale
1: to,
0: hlavně přesně, a ty potřebuješ nějaký speciální lepidlo, že jo? To prostě no. Vteřinový lepidlo nezařídí. Hold přesně veškerý stucem nakráčela, nebo přes ten veškerý stucem nakráčela na divadelní představení a pravda byla, že hodně lidí se otáčelo, takže jsem tam nechala evidentně silné zážitky. Ale zase na druhou stranu, jako možná si ty lidi víc povídali o představení, jen takhle, možná si ty lidi víc povídali o vás, než o tom představení.
1: No teď jde o to, jestli, když jste si sedla na tu sedačku, jestli jste se potom odlepila. Bota byla rozpadla.
0: Ale ona si nelapila půlky, rozlepila podrážku.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Life's like this.

0: Tak to byla September a Cry for You na frekvenci 1. Za 2 minuty bude 16 hodin.
1: Máme tady pro vás další skvělou muziku, třeba od Kateřiny Marie Tiché.
0: Nebo Tasmin Archer.
1: A taky budou The Killers.
0: Samozřejmě zprávy za chvilku.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
9: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Po tropickém víkendu do Česka dorazily bouřky, na Šumavě zastavily vlaky. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července a s kolonou počítejte na dálnici D5. Po tropickém víkendu, kdy na řadě míst republiky padaly teplotní rekordy a rtuť teploměru se blížila 40 i místy překonala, dorazily do části Česka silné bouřky. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Jedna amatérská stanice uvádí až 100 mm za hodinu. Místy padají kroupy o velikosti 2 až 5 cm. Mezi Vimperkem a Čkyní kvůli podmáčené trati a popadaným stromům nejezdí vlaky. Meteorologové přitom už o víkendu upozorňovali, že extrémní vedra vystřídají intenzivní bouřky. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodla dnes vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Po jednání vlády to vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová.
11: Největší rizika podle reakcí světových trhů již pomíjejí. A pokud se v následujících 3 týdnech potvrdí, že jde o dlouhodobější a stabilnější jev, pak nastal čas tato mimořádná opatření ukončit.
10: Ministerstvo financí od dubna denně určuje cenové stropy pro naftu a benzín. Zároveň po dobu regulace platí snížená spotřební daň na naftu. 5 lidí dnes bylo zabito při střelbě ve městě Staden, severu Německa. Policie zadržela 2 lidi, z nichž jeden je podezřelý ze střelby. Role druhého zatím není jasná. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na sdělení policie, podle které jsou všichni mrtví dospělí a zatím není jasné, kolik je zraněných. Agentura AFP s odvoláním na policii uvedla, že další nebezpečí veřejnosti nehrozí, motiv činu je zatím ale neznámý. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Český tým na šampionátu ve 3 zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve 4členné skupině obsadil poslední 4. místo.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: A pojďme ještě na počasí. Jak už bylo řečeno, tak do Česka dorazily bouřky. Ty budou postupně se přesouvat i na Moravu a také do Slezska, kam dorazí spíše až k večeru. Místy můžou přinést i intenzivní bouřky. Teploty v noci mají být už kolem 22 až 16 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
10: Kolona se rozjíždí na dálnici D5 za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 5. až 20. kilometrem zatím naberete zpoždění kolem 10 až 15 minut. Na čtvrt hodiny je potom kolona na dálnici D1 před Brnem, a to ve směru od Prahy, začíná zhruba na 190. kilometru. 10-minutová kolona je v opačném směru, ve směru od Vyškova na Brno, na 210. kilometru. Tak především šťastnou cestu, pokračuje Jana Vojta.
1: A my jsme tady taky krátce po 16. hodině a pojďme ještě k tomu dnešnímu povídání, co se týče podrážek, jo? Peťa píše. Jednou jsem chtěla dělat parádu a šla jsem v šatičkách projít se do centra města. Vzala jsem si boty na 15-centimetrovým podpatku.
0: Au.
1: Utkaným z juty. Bohužel začalo pršet a jeden z těch podpatků se mi odlepil a upadnul. Další chůze byla ve stylu lepejrak z Angeliky.
0: Ty, ale 15 cm to je solidní propad. Jako.
1: Prostě si nesudala tu druhou botu.
0: Ty jeden vydržel, tak na něj byla hrdá, no.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, 4:15. Po mé poslední zkušenosti s upadlou podrážkou z pravé i levé nohy, za což může podle mě to teplo šílený. Na to ty boty nejsou prostě vůbec stavěný. Tak si povídáme právě na tohle téma. Vy nám píšete vaše příběhy a nejenom, že nám je píšete, vy nám dokonce ty příběhy namlouváte do naší aplikace.
1: Pojďme si pustit jednu z vašich zpráv.
2: Ahoj Jani, bavíte se o podrážkách. Já jsem oddával kamarády, kteří měli domluvenou svatbu Rabštejně nad Střelou zámku. Já měl jsem takový vysoký boty černý, starý. Byl jsem v té vedlejší místnosti, všichni už byli nastoupeni v té oddací místnosti, tak jsem šel k tomu pultu a ty boty se mi začaly drolit, jako když rozsypeš mour nebo rozštípeš uhlí. No a než jsem přišel k tomu pultu oddávajícímu, tak jsem měl podrážku rozdrcenou, tak jsem šel po škpičkách, aby to vypadalo, jako že jsem vysoký. Jo. Ty víš, že jsem malej. Hobbit.
0: Hobbit. Ano, zdravíme Láďu.
1: Láďu, byste drolil šest štěstí.
0: Ale to je pravda. Jo. Neprší, drolí.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Backstreet Boys na frekvenci 1 krátce před 4:30. Než se dostaneme k poslednímu slovu a ke zprávám samozřejmě, tak jenom taková nutická. V Praze je Keanu Reeves.
1: Vážně, jo?
0: Ano, s kapelou Dogstar je tady. Je tady už od včerejška, takže zažil ten největší hit v Praze, jaký vůbec mohl kdy v historii tohoto města zažít. Viděl jsem fotografie, že se byl podívat na Pražském hradě, pak je vzal prezident na pivo. Doufám, že je nezlil moc, protože dneska mají koncert tady
1: Keanu
0: v Praze.
1: Reeves, no. Vždycky můj předchozí kolega vždycky říkal, že jednou chce vypadat jako Keanu Reeves.
0: Tak možná se s Mikešem dneska potkáme, protože já na ten koncert jdu dneska se podívat.
1: No,
0: jdeme se podívat na
1: Dogstar. A kde hrajou?
0: Hrajou tady v Praze v jednom klubu v Holešovicích. A
1: že nic velkýho, prostě jen takový nějaký klubová věcička.
0: Je to vlastně takový jako rokovej dýchánek. No,
1: oni ho vlastně strašně moc vychvalujou, že jo? No. Je takový jako vlastně na to, jak je slavný a všichni víme, jak vypadá a jak je úspěšný Keanu Reeves, tak on je velice pokornej, velice skromný.
0: Velice trvanlivý, bych řekl,
1: no, a
0: odolnej.
1: A viděla jsem někde nějaký video, jak si chodí povídat s bezdomovcema o jejich životě a bere tam inspiraci pro
0: svoji práci. No.
1: Pro svoji práci.
0: A třeba i pro kapelu. Každopádně myslím si, že je velmi odolnej Keanu Reeves, protože na těch fotkách ze včerejška byl celý v černém a ještě měl sako.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Hezké odpoledne přeju. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s postupem vlády. Podle něj je v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Kabinet by měl podle Pavla do rozhodnutí soudu zachovat dosavadní praxi a umožnit prezidentovi vést českou delegaci na summit NATO. Lídrem má být totiž dle rozhodnutí vlády premiér. Projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky prodražil. Z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun vyšel projekt na téměř 600 milionů. Stát teď musí pavilon zdemolovat, protože nenašel kupce. Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zákaz nazývat bezmase alternativy potravin slovy typicky spojenými s masem, například steak, játra nebo kuře. Jde o součást pravidel, která mají posílit postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy, po D8, na posledních 5 kilometrech necháte více než 15 minut v koloně. Další kolona je na pražském okruhu směrem k letišti až po 20. kilometr, necháte tam taky zhruba nějakých 20 minut. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň ještě stále kolona od 8. po 16. kilometr, postupně se zmenšuje, teď už je tam zdržení jen zhruba na 10 minut. No na dálnici D1 ještě stále budete popojíždět v koloně před Brnem v obou dvou směrech, a to jak od Vyškova na 210., tak od Prahy na 190. kilometru. Tak šťastnou cestu.
4: Poslední slovo, to je na to, na co čekáte. Jsou tam peníze, které mohou být jednoho z vás.
5: O co jde? Stačí dovolat se sem k nám do studia, doplnit poslední slovo v jedné celebritní větě a ty peníze díky tomu získat. Já se schválně dívám, kolik tam...
4: Je tam 19 000 korun, takže volejte 257 400 999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady je Slávek z Ostravy.
3: Dobrý den, Slávku.
2: To je druhá Ostrava dneska za odpoledne.
3: Dneska máme takové ostravské odpoledne, tak snad tam podputujou peníze i po druhé, protože poprvé jsme propláceli účtenku.
2: Přesně tak. Tak Slávku, máme pro vás tady krásnou sumu. Moc bychom vám přáli ty peníze, 19 000 korun. Ale víte
4: no,
2: co?
4: No, bych rád.
3: Jasný. Je potřeba doplnit poslední slovo. Autorem věty, kterou je potřeba o to slovo doplnit, je Pepa Vrtal, alias Fotr na tripu. Jste připraven?
4: Ano, jsem.
2: Dobrá, jdeme na to. Věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak tipujte.
4: Naplánovat.
2: Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, co hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není, bohužel.
4: No.
2: Děkujeme
4: tak
2: za pokus.
3: Zkoušíte. Že jo. Mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát tady na Frekvenci 1 v posledním slově o 19 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Prázdniny začaly, no a také brzy začne to, na co se každé prázdniny těšíte, že? Tohle.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Přišlo ke mně pár dotazů, proč vlastně Radiokemp není hned tu první prázdninovou středu, toho prvního.
0: Protože by toho bylo moc.
2: No to ne, já si spíš myslím, že to je taky hlavně tím, že ty prázdniny začaly vlastně až teď a vždycky ten první týden je takový jako, nebo já vlastně nevím.
0: Ne, já si totiž myslím, že to vzniklo, oni totiž kempy se plánují třeba rok dopředu. A počítalo se s tím, že prázdniny budou
2: máš
0: začínat
2: pravdu.
0: Až pozítří.
2: Přesně, jasně.
0: A
2: jasně.
0: To až pan nový ministr Plaga, kdy to vyhlásil v únoru nebo v březnu?
2: No, někdy v březnu vlastně řekl, že no, což je, mně to přijde jako logický, jo,
0: no, jasně,
2: protože v pondělí
0: jasně.
2: by se stejně ti neučili, v úterý se mu vysvědčení, takže ne, prostě se počítalo s tím, že tenhle týden se půjde ještě do školy, proto ta první středa je ještě jakože nuda, šeť, no. A začne to až od té další středy.
0: Každopádně od příští středy 8. července, týden co týden, každou středu od 2 do 8. Můžete slyšet anebo přímo být u toho, jaké to je, když se vysílá živě z kempu.
2: Jasně, ten program jako takový není jenom do 8, tam se bude veselit až někdy do půlnoci, do 8 to bude slyšet v rádiu. A na tom našem prvním zastavení, což je 8. července, bude opět Radeček Trio, tady to seskupení, a to místo je kemping Rožnov pod Radhoštěm.
0: Ano, v Radhošti, teda v Rožnově. Rožnově pod Radhoštěm začnou nebo vykopnou radiokempy stejně jako každý rok tradičně Ondra Kubala a Verča Elohotová.
2: No ono to není úplně tradičně, ono to vlastně začalo minulý rok, jako, že jo, oni prostě, no, oni si to chtějí odbít na začátku, protože pak už na to nebudou mít sílu, že?
0: Já jsem na frekvenci 1 rok a čtvrt a pro mě je to tradice, protože jo, to je podruhý. Každopádně jinými slovy, chtějí to mít rychle za sebou,
2: no,
0: a pak to nechat
2: tak,
0: na nás.
2: Ano, přesně, než budete ještě pít odpočatý, rozveselený, no, jasně, jo, natěšený, no. Každopádně pak každou středu až do konce toho dvouměsíčního prázdninového klání můžete vyrazit na každý radiokemp. Je to jedno, můžete přijet dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, klidně i osmkrát, je to úplně jedno.
0: Máme tady dokonce takové, kteří jezdí na každý radiokemp, i když třeba loni na jednom nebyli, to se omlouvali, že to taky jako musí i někdy na svoji dovolenou.
2: Tak přátelé, mrkněte na naše webovky www.frekvence1.cz, tady jsou místa, tady jsou termíny, tady se dozvíte spoustu zajímavého a my se na vás budeme těšit hned příští středu.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: Tohle je Lucie na frekvenci 1 Daniela. 17. hodina se blíží, pojďme vám nabídnout velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách nabídneme nejenom postřehy, glosy a humor, ale také skvělou muziku. Máme pro vás třeba Lauru Brannigan.
0: Taky Army of Lovers.
1: Do horkého počasí jak dělané, také bude Lucka Bílá.
0: A taky budou zprávy.
1: A my opět zítra ve 2.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Podle Babiše by prezident mohl ukázat velkorysost. Macinka se omluvil a tvrdík vystrašil fanoušky Slávě. Ministr zahraničí je Petr Macinka v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla jeho doprovod do delegace na summit NATO v Ankaře. Andrej Babiš českou misi povede. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnice fóra měsíce ve sporu, by podle Babiše ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí ústavního soudu neúčastnit. Jed by mohl příští rok, uvedl. Podle Pavla je způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu v rozporu s opatřením soudu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Klempíře. Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
8: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
7: Bydlení nejen pro jednotlivce, ale nově také pro seniorské páry nabídne po rekonstrukci dům s pečovatelskou službou v České Lípě. Poptávka po takové službě roste, řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Rekonstrukce areálu v Ústecké ulici přijde podle ní město na více než 122 milionů.
9: Technické vybavení současných 109 bytů dosluhuje a nevyhovuje potřebám klientům, kteří se často potýkají se sníženou schopností pohybu. Od 80. let minulého století, kdy dům postavili, se v interiérech žádné větší úpravy nedělaly. Vybavení a technologie jsou tak na hranici životnosti a rozhodně neodpovídají potřebám 21. století. S rekonstrukcí se počet bytů zvýší na 124. Nově tam budou nejen byty pro jednotlivce, ale také pro seniorské páry, které mají o bydlení v tomto zařízení zájem.
7: Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupně. Fotbalové Slávy hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Uvedl její šéf Jaroslav Tvrdík. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek. Zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra bude oblačno v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, také silné. Nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě k 36.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: A teď doufám, protože jsem si to nezapsal, že si to dobře pamatuju. Honza by nám měl říct si něco z dopravy.
10: Na dálnici D1 se vytvořila ve směru na Prahu nesouvislá kolona kamionu stojící v pravém jízdním pruhu zhruba mezi Rousínovem až úrovní dálnice D2. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno zhruba mezi 11. až 0. kilometrem. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, v obou směrech naberete asi 10 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na dálnici D8 se bouralo na 0. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte tedy na konci dálnice s kolonou asi na 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
7: Byl to on a teď s vámi na frekvenci 1 po 17. hodině velké hlavy.
11: Jako každý den nastoupeny velké hlavy.
12: We are here.
7: To je divný, veď, nastoupit velký hlavy.
12: No, ale my jsme tady
7: ta hlava s těma nožičkama.
12: To je první, počkej, to jsou první letní hlavy, první prázdninový hlavy.
13: Mm-hmm. Vlastně ano, a přitom je 29.
12: No, to ten plagát v tom dělá bordel, ten v tom dělá bordel.
13: Učitelé nemohli.
12: No. Tak přátelé, co dnes budeme velké hlavy řešit?
11: Viděli jste někdy koně na dálnici? A dokážete si představit, že by někdo za 500 miliardy spálil toaleťák?
2: Velké hlavy, frekvence 1.
12: Pojďme ale za oceán. V New Yorku raketově stoupá počet stížností na psy v restauracích.
13: No jasně, a pozajtra budu vadit krokodýly.
11: Hele, na rovinu, psy podle mě nemají v restauraci co dělat.
14: Máš recht, já bych je vymazal i z jídelních lístků.
12: Ty jsi brutální.
14: Lobík.

0: Na dálnici jsou koně celkem běžně, ne?
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Ty jsi ale myslel úplně jiný koně.
0: Jistě, pod kapotou.
3: Neobvyklý pohled se naskytl řidičům na francouzské dálnici A89. V protisměru tam několik kilometrů běžel dostihový kůň, který utekl při přepravě. Naštěstí se nikomu nic nestalo a zvíře se podařilo bezpečně odchytit.
2: Já bych chtěl vidět tu dálniční policii, když jim to hlásili do vysílačky.
3: Jasně.
2: Máte tam koně.
4: Ne, počkej, tam bylo. A dálniční známku máš?
0: Ale tak byl to dostihový kůň, ne?
2: No,
0: chtěl se proběhnout, ne?
3: Jo.
0: A to koně občas dělají, ne?
2: A na D1 se tam jsou i překážky.
0: Ty vole, tam je taxi za taxisem.
3: Přesně.

0: Máte doma fotoaparát?
1: Ještě
0: já jich mám několik, no.
2: My taky asi máme, ale už
0: já
2: nemáme film.
0: Já mám i kinofilm, který se jmenoval Fomapan 21, ale neumím na to fotit.
3: Já jsem nedávno při focení mobilem udělal vtípek, hele, vyfoť to radši dvakrát, kdyby nevyšel film, kolem mě to nikdo nepochopil.
2: Ty dvě děti, pětiletý.
0: Velké hlavy,
4: frekvence 1. Priatelia, prvá doložená fotografia vznikla pred 200 rokmi. Čo na tej fotke bolo?
0: Sám ten, my sme
2: jo,
0: to říkali.
2: Myslím, že ten obličej ten
0: sám ten auto.
3: Jo, myslím, že sám Zimmermann tam byl, a to byla, je pravda.
0: A byla to daguerotypie.
4: A nemáte pravdu.
2: Ne, tak tam bylo sluníčko.
0: Tak tam byla manželka jeho.
4: Autorom fotky je Francúz Joseph Nix.
3: Počkej, to je to otevřený okno, ne?
4: Pohľad presne no, oknom na dvor.
3: No,
4: tak to je úplne prvá fotka.
2: A co bolo na dvore?
0: To říkáte sice dobře, ale na tom dvoře bylo sadlo. On se v tom viděl a šla kolem slepice. Uh-huh. Ne?
2: Ne. To
0: co tam bylo na tom dvoku?
2: No jenom ten pohled z okna.
3: Nevím, co bereš, ale dej mi taky.
5: Léto v rytmu Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: tohle, no prostě můžou peníze skončit v hajzlu, ne, že ne?
1: No pamatujete si toho Escobara, ne? Ten tím taky pálil, teda pálil.
2: On zapaloval cigáru.
1: No. A v kamenech s tím topil.
2: To já dělám taky s drobnejma.
1: Házíš jednu kamen.
2: Ale si zapálit.
1: Za chviličku.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na dálnici D1 se vytvořila ve směru na Prahu nesouvislá kolona kamionu stojící v pravém jízdním pruhu zhruba mezi Rousínovem až úrovní dálnice D2. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno zhruba mezi 11. až 0. kilometrem. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, v obou směrech naberete asi 10 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na dálnici D8 se bouralo na 0. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte tedy na konci dálnice s kolonou asi na 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: 29-letý muž zapálil v Kalifornii velkosklad stoletním papírem, protože mu zaměstnavatel nechtěl zvýšit mzdu. Objekt vyhořel téměř do základu. Odhadovaná škoda, posaďte se. Podle amerických médií činí neuvěřitelných 500 milionů dolarů.
0: Ale příběh pokračuje. Oni mu tu mzdu zvedli, zaměstnali ho dál a zhruba kolem konce tisíciletí by to měl splatit.
5: No, to asi těžko. On jde na 20 rokov do basy, takže...
2: Já myslím, že v kriminále mu místo toaletního papíru budou dávat smrkový papír.
0: Spálil jsi z toho? Tak ať tě to pálí.

0: čase být.
1: Jaroslav Dietl byl známý scénárista. A víte, kde on umřel? Při jakých hře?
2: Při tenise.
1: Při tenise. Mm. To, ale to je spousta lidí, kteří v tomhle věku jako já hrajou tenis, proto jsem tu raketu rozšlapal.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
4: Tak ale vážně, 41 let, to je, co nás opustil tento geniální scénárista.
0: Let, tak to je drsný.
2: Eliška Balcerová Sara z pana Dietla pýtala, prečo v seriále Nemocnice na kraji města sa volá Alžběta Čeňková? A kde bere inspiraci na ty jména? Čo je odpovedal pan Dietl?
5: Podle mě, protože Čeňek nemá talent.
2: Čeňková. Hmm.
0: No tak to bude to nějaký, dobrý. To bude jméno nějaký holky, která mu nedala.
1: Tak, třeba. Já jsem chtěl říct, že to bude nějaká jeho láska. Nebo,
0: která mu dala.
1: A nebo teta, která mu trhala zub.
4: Tak. Já někdy obdivuju vaši fantazii.
2: No, pan Dietl odpovedal takto. Moc rád chodím na hřbitovi a čtu si náhrobky.
1: Ježiš, ale to je vlastně
2: dobrý. I Alžbětu Čeňkovou jsem tam takhle našel.
0: Aha.
3: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: tried. Hele, Dan Nekonečný by tady ještě mohl pořád být, protože by mu dneska bylo 60.
1: Mohli se potkat.
2: Mohol Dan Nekonečný počuť pesničku od kapely Mirai, konkrétne Život je pohoda, život je fajn.
0: Ja si jenom vzpomínám, jak on jednou vyprávěl, že chtěl mít doma krb, což byl v zásadě problém, protože společenstvo vlastníků jednotek v jeho paneláku s tím tak úplně nesouhlasilo.
2: Ano, v Prahe na Smíchove býval. No. Takže mohol počuť pesničku od Mirai Jahoda?
0: Ne.
3: Podle mě nemohl.
4: Jo.
3: Protože Jahoda je rok 2020.
2: 2019 je?
3: Nebo 19. A on umřel třeba 3 roky předtím.
4: Ne, já myslím, že to stihnul ještě.
3: Ne.
2: Dneska jsem to zobral tak jako na knop, protože sa minulý o pol roka nemohl, protože zomrel na jar roku 2019 a Jahoda vyšla na podzim roku 2019.
0: A teď si můžeme dát pozor, jako dvě písničky, že jo?
3: Jahoda vyšla.
0: Ale dáme si tu jednu.

0: tři. Tak teď
1: jdeme do finále.
0: Já tak to spolím. Ještě jednou. Raz, dva, tři.
2: Tak teď jdeme do finále.
3: Máme tu rozhovor muža a ženy.
0: Já jsem žena, jo?
1: A dáme to obráceně?
0: Prosím tě, Karle, přivez něco na večeři.
1: Pizzu?
0: Ne.
1: Kebab?
0: Ne.
1: Čínu?
0: No to taky ne.
1: Tak co bys teda chtěla?
0: Já to nechám na tobě.
1: Vítejte v manželství.
0: Mějte se hezky, ahoj.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer. Trenér Koubek skončil u nároďáku. Babiš chce po prezidentovi velkorysost a voda zaplavila ulice v Jihlavě. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaň. Ministr zahraničí Petr Macinka v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace pro summit NATO v Ankaře. Novinářům to po zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš. Ten delegaci povede.
8: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby tenhle nesmyslný spor, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti. By mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Nicméně platí to, že jsme vyhověli ústavnímu soudu.
7: Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů. Ty zastavili provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí, jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Srbsko na jaře příštího roku znovu zavede povinnou vojenskou službu. Podle srbských médií to uvedl prezident země Aleksandar Vučić. Záložník Matěj Hanousek posílil fotbalisty Dukly. Na Julisce už 33-letý hráč působil a vrací se tam po vypršení smlouvy v tureckém prvoligovém Gönkölbrliki.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude oblačno v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, čekejme přehánky nebo bouřky. Večer bouřky četnější, také silnější, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě k 630.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
9: Na dálnici D1 se vytvořila ve směru na Prahu nesouvislá kolona kamionů stojící v pravém jízdním pruhu zhruba mezi Rousínovem až úrovní dálnice D2. V tomto úseku se navíc stala dopravní nehoda na 210. kilometru, což situaci s provozem víc komplikuje i pro osobní dopravu v levém jízdním pruhu. Zdržení před touto nehodou je pro osobní vozidla okolo 10 minut. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, v obou směrech naberete asi 10 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
7: Tolik zprávy po 18. hodině. Milan Bílek s vámi na Frekvenci 1.
1: Je to tak, hezký večer, ten úplně vlastně ryzí prázdninový letní, který tady máme, protože celé následující 2 měsíce tady budeme bez press klubu, ty nám startují až v září, no a celé 2 měsíce takhle den co den, večer co večer budeme začínat společně. Mám z toho radost. Posílám Melindu Kadlajl.

0: Heaven is a Place on Earth. A to byla Belinda Carlisle se svým velkým osmdesátkovým hitem. Hezky nám tady na Czech Relatives, které jsme tady měli před 40 lety. Máme 15 minut po 18. hodině, počasí nám zatopilo a to doslova za poslední dva dny, jak to vypadá teď velmi bouřkově, jak se dívá mezi Prahou a Pardubicemi, probíhá velmi intenzivní blesková aktivita, četné bouřky, to znamená, že je tady oblast mezi Prahou, Kolínskem, Kutnohorskem a na Pardubicku, kde právě teď vydatně prší, fouká vítr. Jinak hasiči a energetici z řady oblastí Čech a Vysočiny hlásí desítky až stovky zásahů. Nejčastěji se jedná o odstraňování popadaných stromů, čerpání vody, řešení zatopených objektů a poruch v dodávkách elektrické energie. Tak ať to ustojíte, ať to právě tam, kde jste teď s námi s frekvencí 1, ať to není nic vážného. Každopádně se blíží ochlazení, to všichni vítáme k nám, taky jedna zmínka o narozeninách a z muziky Pet Shop Boys anebo Damiano David a Born with a Broken Heart.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

Yes, jen to byli Pet Shop Boys, půl sedma je tady večer, pondělní svátek má Petr a Pavel. Tak všechno nejlepší. Já jsem rád, že i dneska velké hlavy si vzpomněli vlastně po 17. hodině na mistra, který by dnes slavil narozeniny a hezkých pár let už tady není mezi námi a říkal si král rozkoše, miloval zlato-žlutou barvu a když nastoupil se svým ansáblem na pódium, tak myslím, že dokázal rozproudit zábavu a vybudit publikum jako málo jiný. Dan Nekonečný. Letos uplynulo už vlastně 7 let od chvíle, kdy se s námi rozloučila jedna z těch nejvýraznějších postav českého showbiznesu. Myslím, že národ ho miloval, zpěvák, showman, tanečník a taky herec. A jak známo, na jaře roku 2019 nečekaně zemřel v pražských Řeporích. Dan Nekonečný, vzpomínka na něj je, dá se říct, nekonečná. Já si říkám, že to je velká škoda, že s námi tady dneska není a že nemůže slavit i svoje narozeniny. Už za chvilku Aerosmith.

0: Dunbar Missing a to byly Aerosmith na frekvenci 1 do Česka. Dorazily nejen bousky, ale taky tolik vytoužené ochlazení. Tak doufám, že se vám s námi v tom 29. červnovém večeru, který je tady, bude dobře dýchat. A doufám, že taky juchat a jásat, protože pro vás máme radiokempy, takže ten první startuje ve středu 8. července. A pamatujte, že ty další budou následovat každou středu až do 26. srpna. A ten jízdní řád je vlastně stále stejný, začínáme vždy ve 14 hodin. Od 19. do 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. No a 8. s námi budou opět a Radeček, trio Dále Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindlejx a další. No a těšíme se na vás na různých štacích, těch je hned několik, s tím, že samozřejmě se můžete těšit na to, co vždycky bylo chváleno, a to je Táborák, Pekání, Špekáčku, během živého vysílání na místě soutěže budete moci vidět, jak se dělá rádio, no a dojde i na ty oblíbené klínky štěstí frekvence 1. Moc se na vás těšíme, nejlépe osobně. Už za chvíli s Honzou nové zprávy, co dalo dnešní pondělí, shrneme a z muziky Vet, a nebo Miraj a Tenkrát.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady.

0: Holding Out for a Hero. No a vyjdeme na to za chvilku, za minutu, 19. hodina. My si dáme nové zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Prezident nevyplní Dněpra, přání premiéra. Macinka se omluvil a Koubek končí u fotbalového nároďáku. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí je Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tedy nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
2: Kvůli spadlému stromu na trati a poruše trakčního vedení nejezdí vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Zprovoznění se očekává kolem 22. hodiny. Australská policie minulý týden zatkla a obvinila zaměstnankyni nejmenované thajské letecké společnosti za to, že do Melbourne na jihovýchodě Austrálie podle ní dovezla přes 1 kg heroinu za přibližně 500 000 australských dolarů. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky a nebo bouřky, hlavně pak na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější a také silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až k 36.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
4: S rozkoskovanou kolonou kamionů stojící v pravém jízdním pruhu je potřeba počítat na dálnici D1 mezi Holubicemi až Brnem ve směru na Prahu, tedy zhruba mezi 210. až 196. kilometrem. Na Pražském okruhu se vlivem silné dopravy vytvořila asi 5-minutová kolona u obce Ořech ve směru na letiště a kolona je také na konci dálnice D2 ve směru na Brno. Kamiony zde zastavují okolo 3. kilometru, osobní vozidla dojíždí do kolony až na konci dálnice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Zprávy po 19. hodině s vámi i dál na Frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Ano, jedeme dál. Hezký večer vám přeji. Máme tady úplně jaký jahodový měsíc a ve svém vrcholu bude krátce po půlnoci. Petr Jablonský nastoupí a samozřejmě taky moc hezké kačky na zítřejší poslední černové ráno. Teď k Simlix.

summer. Все бересе то сама. Жиješ на колих, влаки уж водили, а město poliká dětský stíny. Pod okny napad sníh, a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Jo, a to byl ten Sharp na frekvenci 1. Zítra po ránu pro vás máme už 20 000 korun. Je tady nekonečný seriál posledního slova. No a my vám po těch čtyřech prohrách nabízíme zítra o 2000 korun více. Máme tady dále okamžik, kdy hledáme poslední slovo Pepi Vrtala alias Fotra na tripu. A ten něco potřebuje ke svému cestování. Jste dneska typovali kanistr, odpočinek, parta, plánování. Slušné tipy. Já bych dával něco podobného, ale ono tam má být něco jiného, takže zítra poslední červnové ráno, každopádně už prázdniny a vy nám volejte na 257-409-9 a zkuste uhodnout poslední slovo. Tak za chviličku Saša, Anastasia a taky Mikael spolu.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.

Weekend Leave the War, to byl Saša, jeho dokonalá balada na frekvenci 1. Před půl osmou, tak za pár hodin doslova tady máme naprosto přesně úplněk, který nám nastane v úterý v 01.56. To znamená skoro dvě hodiny po půlnoci. Úplněk, který tady bude a na který doufám, že bude ten štěstí, říká se mu jahodový, podle indiánských tradic značících čas klidně sklizně jahod, případně v Evropě taky úplně k růží. No a ta energie vrcholí právě dnes nebo právě teď v noci na 30. června a během následujícího dne a může se projevit zvýšenou citlivostí, intenzivními sny, případně horším spánkem. Ale já doufám, že ten už bude po těch pařácích a po těch vedrech daleko lepší, než byl třeba z neděle na pondělí. Tak ať vám samozřejmě úplně přinese jenom štěstí a jenom klid a pohodu. Za chviličku Petr Jablonský z neděle ze svého lajfu. A teď Meatloaf, Agnes, nebo činnosti a selhání.

0: I Do Anything for Love, Meatloaf a jeho balada s námi Populo jsme, Berly Craven, Promise Me, taky hezky zvolna. Dáme si Olgu Lounovou, Jsem optimista, plus Petr Jamblonský, byl včera po 13. hodině. A koho jste chtěli slyšet, s kterou osobností jste si chtěli popovídat?
1: Dobrý den, tady Frekvence je na Petr Jamblonský, kdo je na druhém konci?
2: A dobrý den, tady Lucka, projíždíme zrovna Valašském, ale sice to není Vysočina, ale tak jsme si vzpomněli, že by bylo fajn zeptat se Miloše Zemana, našeho bývalého pana prezidenta.
1: Ano, on už přijíždí, ano.
3: Ano, dobrý den. Tak povídejte, Lucie se mnou upije. No, vidím, že vy už jste opravdu něco upila.
2: Ne, tak byla to čistě voda samozřejmě tady v těch pernech, ale co vy, jak to u vás?
3: No tak samozřejmě držím ten pitný režim, jak říkají ve zprávách, aby se pilo minimálně 2 litry denně, no tak to samozřejmě dodržuji. Ale samozřejmě musím se pochlubit, že jsem i držel určitou abstinenci jistou dobu, no bylo to nejhorších 15 minut v mém životě. No
2: a za 15 let.
3: Teď to musím jít zapít. Úspěch se dostavil. No a co pijete vy, Lucie?
2: Já jsem dneska se měla teda kolem oběda gin tonic.
3: No.
2: Pak jsem to zapila litrem vody, abych mohla řídit.
3: Já?
2: No, pak ještě kofolu.
3: Já bych to zapil litrem vodky. Vody, vy jste to zapila vodou. Fuj!
2: Takový hřích.
3: To je hřích, no ale víte, veselý řidič, dobrý řidič. No, a co vy máte nejraději teda? Co pijete?
2: Já mám nejraději whisky.
3: Whisky, jo? No whisky. Tak to já si taky občas dám.
2: Opravdu? Já myslela, že Bechera.
3: Prosím vás, Lucie, to už dávno ne. Já jsem dávno říkal, že se to už nedá pít, protože se změnilo to složení, takže já spíše preferuji ty pálenky, jo? A samozřejmě nepreferuji jednu či druhou. Moje představa vyvážené stravy je v jedné ruce slivovice, v druhé ruce hruškovice. No a pak se to může obměňovat podle situace. Mějte se krásně, nas.

0: Regen Ball, to byla Miley Cyrus.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Prezident nevyhoví přání premiéra Babiše. Stát převezme karlovarské letiště a trenér Koupek končí u nároďáku. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast jeho ústavní a pracovní povinností.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Změny klimatu pociťují lidé v Česku na vlastní kůži a ti, kteří je popírají, se pravděpodobně mýlí. Také na Facebooku to řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na dotaz na teplotní rekordy, které padaly o víkendu 2 dny po sobě. Stát převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy. Střelcem ze Štáde je 45-letý německý občan s tureckými kořeny, uvedla policie. S manželkou vedl spor o péči o dítě. 6 obětí jsou zaměstnanci centra. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u českého nároďáku. David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaň.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude oblačno v jihovýchodní polovině území polojasno a skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo taky bouřky, hlavně pak na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, také silné a nejvyšší teploty 28 až 32.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
4: K nehodě osobního vozidla do spodidla došlo na 63. kilometru dálnice D10 ve směru do Prahy. Levý jízdní pruh je omezený, ale i v opačném směru, tedy na Turnov. Se zvýšenou opatrností však v obou směrech projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: Tolik zprávy po 21. Ještě ne po 20. Už ano, s vámi Milan Bílek, po 21. s vámi bude. Samozřejmě taky, že jo?
0: Ano, je to tak, jedeme dál spolu. Tak, M People, Avicii, případně Tommy Kitten. A už za količku a pro vás mám taky zítřejší narozeniny. 30. červen se blíží a na spadnutí je to samozřejmě další den prázdnin, úplně poslední červnový den. Tak kdo bude slavit, možná vy, ale určitě i slavné tváře. Teď je Tommy Kitten, Tide is High.

0: Search for the Hero, to byly M People a doufám, že se vám při nich takhle večer už o dost lépe dýchá. Pařáky jsou pryč, Českem se dál prohání a vlastně na jihu Čech prohnali bouřky a doufám, že to dopadlo u vás doma bez problému. Zítra 30. červen, kdo bude slavit narozeniny, vidím tady Ivana Trojana, který zítra bude slavit 62. slavný a výborný herec a pak také Michala Malátného, kterého jsem nedávno zpovídal pro podcast Legendy, byl naprosto v pohodě. Zítra slaví 56. narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší a samozřejmě i vám, protože na ty vaše budeme myslet i tak zítra mezi 10. a 11. hodinou, tak se nám klidně přihlašte. Už za malou chvíli Modern Talking U40 a slza do ticha.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Modern Talking si říkali Atlantis Colin, vám hrajeme v pondělním prázdninovém večeru. I když je fotbalový šampionát bez nás, tak já říkám, že před námi jsou mače, které je dobré sledovat, pokud vás tu aspoň trošku baví. A jak to je teď, jeden z favoritů na celkové vítězství proti stabilnímu účastníkovi vyřazovací fáze nastoupil. Brazilští fotbalisté totiž hrají v prvním kole playoff mistrovství světa proti Japonsku. A hraje se začátek druhé půle a má to jako velký moment překvapení. Japonci vedli před okamžikem, ale teď Brazílie a Japonsko 1-1 srovnává Casemiro a pak Suzuki znovu zasahoval. Tak vyrovnané je to. No a další večerní zápas, který nás čeká 22. hodina 30. minuta, u toho chci být spolu s vámi, Německo-Paraguay. Tak Mr. President budeme hrát na registraci Opel Light a tady je hvězda první velikosti Taylor Swift.

Dokola, to byl Tomáš Klus na Frekvenci 1. Je mi docela jasné, o čem budou psát rubriky, hlavně ty společenské. Od víkendu, od pátku je to Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Velmi významný a navíc festival každoročně vyznamenává nejvýznamnější osobnosti světového filmu a můžete vidět spoustu velmi dobrých filmů. Tak letos na zahájení tu hlavní cenu převezme Dustin Hoffman, dvojnásobný držitel Oscara za hlavní role ve filmech Kramerová versus Kramer, Rain Man. Festival uvede při příležitosti jeho ocenění průlomový snímek absolvent slavného režiséra Mikea Nicholse, který byl natočený podle románu Charlesa Webba. Také byl lákán několikrát, přijíždí konečně v roce a přijede v roce 2026 na festival, který je opravdu významný. Je to festival kategorie A ve střední a východní Evropě a jediný festival kategorie A v České republice. Tak nám startuje, já budu přát, ať mu samozřejmě vyjde počasí, ať to všechno klapne. A vy, pokud tam jedete za nějakými zážitky, tak ať jsou nezapomenutelné. Máme 12 minut, po půl deváté, za chvilku Honza, spolu s nimi nové zprávy a před nimi Michael Sambalo, Spice Girls a na poté Gigi D'Agostino a L'Amour Toujours.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jsou tady a slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, prezident nevyplní přání premiéra. Macinka se omluvil a trenér Koubek končí u fotbalového nároďáku. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétalo. Hlava státu to uvedla dnes v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast jeho ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Jan Macinka se po dnešním zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
2: Češi letos dávají přednost dovolené autem nebo autobusem. Ovlivnil to fakt, že dopravci si nejsou jistí dostatkem leteckého paliva. Potvrdila to výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentura Kateřina Chaloupková.
4: Mnoho českých turistů v letošním roce vymění svou leteckou dovolenou za dovolenou autem, po pozemních komunikacích nebo autobusem cestovní kanceláří. V tomto případě směřují především do těch sousedních zemí, jako je Slovensko, Polsko nebo Rakousko. Slovensko nadále patří mezi vlastně nejoblíbenější sousední země.
2: Slovensko zřejmě také zaznamenalo nový teplotní rekord v podobě 1,40 stupňů Celsia. Naměřili je v Turni nad Bodvou u Košic na východě Slovenska. Tento údaj je nejvyšší v historii měření, ale ještě bude ověřovat slovenský hydrometeorologický ústav. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u českého nároďáku. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaně.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, čekejme polojasno až skoro jasno na jihovýchodě, večer bouřky i silnější nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě k 36.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A pozor, dávejte na silnici 112 u Křilovice na Pelřimovsku se stala nehoda, probíhají záchrany a vyprošťovací práce, jízdní pruh je uzavřen, jeďte opatrně a hezký večer.
1: A to platí ode mě po 21. hodině. Dáme si noc co jiného na začátek prázdnin, než to Sunshine Reggae Everybody, DJ Bobo. A teď je Ellie Goulding a Love Me Like You Do.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Sunshine Reggae a to byla Laidback. Tady je večerní prázdninová frekvence 1. No a je dobojováno a je rozhodnuto o dalším týmu, který postupuje v rámci fotbalového šampionátu. A Brazílie ukázala sílu, odolnost a taky skvělý obrat, protože v prvním kole té vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale udolala jeho americká velmoc Japonsko 2-1 v 95. minutě, takřka na poslední chvíli. Rozhodl golem střídající křídelník Gabriel Martinelli a Brazilci se v osmifinále utkají s vítězem duelu mezi Norskem a Pobřežím Sloviny. Už za chviličku jedno hitparadové výročí dál Michael Jackson, Roxette a nebo Miraj, malinovej syrup.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

Smooth Criminal, nezapomenutelný hit a spolu s ním taky Michael Jackson na frekvenci 1 před půl desátou. Bylo vydáno, jak se dívám, v říjnu roku 1988 a samozřejmě je to ta úžasná deska Bad, kterou dával dohromady s legendárními Quincy Jonesem. A vzpomínáte si na to video, jak se tam nakláněl dopředu. Ono mělo v základu 9 minut a vlastně posloužilo taky jako ústřední motiv pro Jacksonův celovečerní film Moonwalker z roku 1988. Tak jak u vás takhle večer? Doufám, že po těch večerních bouřkách všechno v pořádku, dýchatelno. Vypadá to na hezky červené zabarvené nebe, jak se dívám z našeho studia, tak si do toho dáme další muziku. Him, Join Me, bude Lara Fabian. No a teď nádherné emoce v hitu Byt 66. A tady je Kateřina Marie Tichá. Mažu.

0: to byl hymn 8 minut po půl desáté. Tak fotbal nám příliš velkou radost neudělal. Mluvil jsem o tom, že postupují Brazilci a my jsme vypadli hned v samotném začátku. Tak doufejme, že nějaké radosti budou aspoň v rámci tenisu. A zatím jsme se dočkali, protože dnes odstartoval Wimbledon a hned úvodní Grand Slamový den byl z českého ženského pohledu velmi úspěšný. Do druhého kola postupilo kvarteto hráček. Nejjednoznačnější zápas měla Karolína Muchová. Smázla Rusku Zacharovovou, Barbora Krejčíková si poradila s domácí teprve 17-letou Anna Klubmanovou. No a Kateřina Siňáková udolala olympijskou vítězku Číňanku Cheng Chiwen 2x6-4. Aby to bylo úplné, tak svůj debut po bitvě zvládla taky Nikola Bartuňková, která přehrála Američanku Peyton Stinsovou. Tak zatím úspěch, ať to vydrží. Za chvilku Pet Shop Boys, MC Sar, Real McCoy a nebo Kamra, Be Mine.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyhoví přání premiéra Babiše. Voda zaplavila ulice v Jihlavě a trenér Koubek skončil u nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku a zdůraznila, že účast je její ústavní a pracovní povinností.
2: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Začátkem prázdnin si mnozí z Čechů plánují výlet na některou z našich řek. Odborníci ale doporučují počkat minimálně do půlky tohoto týdne, až do zní bouřky, které nás brzo čekají. Podrobnosti má meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Tak na většině území Česka je sízno zatím dobrá, a to alespoň v některých úsecích. Nicméně v nejbližších třech dnech rozhodně nedoporučujeme, abyste se na řeku vydávali, protože očekáváme místy i velmi silné bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě 50 a více milimetrů. To znamená, že hrozí nejenom blesky, ale také lokální velmi výrazné rozhodnění.
1: A voda právě zaplavila při bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadených stromů. Ty zastavili provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Český tým hasičů, statiků a kinologů SEPSI pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaň.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Večer čekáme přehánky, bouřky četnější je také silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po zprávách s Honzou po 22. hodině. Spolu s námi na Radiokempech bude taky výborný Adam Ďurica, má fantastickou novinku. Tak rád ji představím a teď vám posílám Rednex, One Direction, anebo Callum Scott a Whitney Houston a I Wanna Dance With Somebody. Trochu jinak.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Fischer here a to byly Rednecks, hezký letní prázdninový večer vám řeji. A teď si budeme hrát novinku a Roma Ďurici je skvělá, jako každý je tohle zpěváka. A rád vás taky pozvu na exkluzivní akustické turné po České republice. Těšit se můžete najít jako Zatancuj se se mnou, Mandolína, Nělutujem nebo Naše hry Jachy a tentokrát v těch nových komotnějších aranžích. A akustická vystoupení nabízí samozřejmě super jedinečnou atmosféru, živé nástroje a taky osobnější propojení s publikem. Já samozřejmě Adam Ďurica je náš, naživo ho potkáte taky na Radiokempu Frekvence 1, vystoupí 5. srpna v Kempu Pohada, kde vás čeká odpoledne plné zábavy, soutěží živého vysílání, které večer vyvrcholí právě jeho koncertem. A více informací o těch kempech, radiokempech najdete na webu frekvence1.cz. Takže teď další nová hitovka, fantastická novinka Adama Ďurici, tady je hit Iskrý.

Peppers do dnešního hezkého večera. Doufám, že i pro vás. Máme lehce po půl jedenácté. No a začal další ostře sledovaný zápas a vlastně už jsme v té vyřazovací fázi na šampionátu ve fotbale. No a Němci také do toho čekali dlouho, protože poprvé od vítězství na mistrovství světa v roce 2014 hrají němečtí fotbalisté na šampionátu ve vyřazovací fázi. No a v prvním kole playoff stojí Paraguay. Také utkání začalo před okamžikem, stav stále 0-0. Za chvilku Phil Collins, samozřejmě hezky volně, Everyday, také Eva Max, nebo teď Touha pláč, skupina Jelen.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyplní přání premiéra. Macinka se omluvil a Koubek končí u fotbalového nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast je o ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: O tu, který se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy, a to o 822 koruny. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň.
3: Na paušální daně od začátku prázdnin živnostníci, kteří se k ním přihlásili, zaplatí tedy 9 162 koruny. Snížení se navíc uplatňuje i zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si tak můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb anebo o něj požádat po skončení roku. Živnostníkům, kteří paušální daně využívali od začátku roku, zároveň vznikly přeplatek 4 932 koruny. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku zhruba 120 000 živnostníků. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jane Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud odmítl případ projednat, čím zůstává v platnosti verdikt poroty. Podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla údajná mediální kampaně. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. K večeru očekáváme přehánky a četnější i silnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po 23. hodině. Míříme si vlastně k úplňku, který tady máme 2 hodiny po půlnoci. Za chvilku Cher, Sunrise Avenue a Tečinasky, dvě srdce vejpů.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek. Nocí.

0: Walking in Memphis, a to byla Cher, velký hit, který zpíval taky Marcon. Tak Českem se přehnaly bouřky a pomalu, ale jistě sčítáme škody. Jak se dívám, po titulcích silný vítr dostal na brněnské přehradě Douských lidi na paddleboardech, přes 40 hasičských výjezdů na Královéhradecku a mezi Vimperkem a Čkyní voda podemlela trať. To asi nebude všechno. Každopádně doufám, že u vás takhle po 23. vše v pořádku, jak má být. Za chvilku Kauman, a taky je Číren.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

0: blízko, tak všechno má.
1: Blízko, a to byla Poetika na frekvenci jedna. Zítra po ránu pro vás máme skoro 20 tisíc a dál hádáme poslední slovo Pepi Vrtala alias Potr na tripu. Tak volejte do toho prvního soutěžního kola, které tady bude mezi 7 a 8 hodinou. Teď I'm with you, tady je Avril Lavigne.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil znovu.

Stále věřím, to byl Marek Ztracený na Frekvenci 1. Ode mě dobrou noc až do rána, užívejte po delší době chladnější noci, ať se vám dobře spí, no a zítra po 18. jdeme na to v posledním červnovém večeru. No promises, tady je Shane Ward. Hey,

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyhoví přání premiéra Babiše. Voda zaplavila ulice v Jihlavě a trenér Koubek skončil u nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku a zdůraznila, že účast je její ústavní a pracovní povinností.
2: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Začátkem prázdnin si mnozí z Čechů plánují výlet na některou z našich řek. Odborníci ale doporučují počkat minimálně do půlky tohoto týdne, až do zní bouřky, které nás brzo čekají. Podrobnosti má meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Tak na většině území Česka je sízdnost zatím dobrá, a to alespoň v některých úsecích. Nicméně v nejbližších třech dnech rozhodně nedoporučujeme, abyste se na řeku vydávali, protože očekáváme místy i velmi silné bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě 50 a více milimetrů. To znamená, že hrozí nejenom blesky, ale také lokální velmi výrazné rozvodnění.
1: A voda právě zaplavila při bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů. Ty zastavili provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Český tým hasičů, statiků a kinologů SEPSI pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaň.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Večer čekáme přehánky, bouřky četnější je také silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyplní přání premiéra. Macinka se omluvil a Koubek končí u fotbalového nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast je o ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: O tu, který se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy. A to o 822 koruny. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň.
3: Na paušální daně od začátku prázdnin živnostníci, kteří se k ním přihlásili, zaplatí tedy 9 162 koruny. Snížení se navíc uplatňuje i zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si tak můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb anebo o něj požádat po skončení roku. Živnostníkům, kteří paušální daně využívali od začátku roku, zároveň vznikl i přeplatek 4 932 koruny. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku zhruba 120 000 živnostníků. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud odmítl případ projednat, čím zůstává v platnosti verdikt poroty. Podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla údajná mediální kampaně. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. K večeru očekáváme přehánky a četnější i silnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.